Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Hit Radio Faktor.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
1: Tak hurá na Vysočinu.
0: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
1: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
0: Skály a vyhlídky, co berou dech.
1: Rybníky, jezera i koupaliště.
0: Aktivní zábava i adrenalin.
1: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
0: Vysočina má co nabídnout.
1: Stačí si jen vybrat.
0: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
3: Start, plyn, výkon. Motor chce té či ne kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Service, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Service, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Service, vaše stroje v kondici. Vrátit se v čase? V Českém Krumlově můžete. Fotografie Josefa a Františka Sajdlových vyprávějí příběh Šumavy a Českého Krumlova. Každodenní život, práce i zaniklá místa ožívají v jedinečných snímcích. Výstavu doplňují autentické předměty ze sbírek. Navštivte výstavu v regionálním muzeu v Českém Krumlově a zažijte minulost na vlastní oči. Více na muzeum.cz.
4: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Jihočeské mléko trvanlivé, plnotučné, 1 litr za 12,90. Meruňky, 1 kg za 79,90. Ryze České Terno.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
6: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
9: Otevřeno každý den.
8: www.parkhluboká.cz
9: www.parkhluboká.cz

Lehni na kolena na poslední, co si přej. Jeden veselej, druhý je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy.

0: tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
1: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Největším plátcem daní v Česku je nově Škodovka. Automobilka Škoda Autoloni odvedla státu na dani z příjmu téměř 18 miliard korun. Překonala tak energetickou společnost ČES, která byla v čele žebříčku o rok dřív. Třetí skončila Česká spořitelna. Umělá inteligence odemyká tajemství minulosti. Historikům pomáhá luštit stovky let staré šifrované texty, které byly dosud nečitelné. Vědci díky AI rozluštili třeba tajné lékařské recepty nebo milostné dopisy ze 17. století. Moderní algoritmy dokážou analyzovat stovky symbolů během několika minut. Podle odborníků může AI zásadně změnit poznání lidské historie. USA budují v Keni karanténní centrum kvůli ebole. Spojené státy tam staví zařízení pro své občany, kteří byli vystaveni nebezpečnému viru. Po stabilizaci zdravotního stavu nebudou pacienti hned převáženi do USA, mají být přesunuti do zatím neurčené třetí země. Mimo Afriku jsou aktuálně hospitalizováni dva Američané, jeden z nich je v Česku, druhý v Německu. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: V Budějcích dneska začíná pivní týden. Do 0. ročníku se zapojí 11 pivovarů z krajského města a okolí, které nabídnou prohlídky, ochutnávky, otevřené sklepy i plavby lodí za pivem. Program chystá třeba Budvar Samson, Solnice, Kněžínek nebo pivovar Hluboká. Některé akce jsou volně přístupné, na jiné je potřeba rezervace. Kouknem na počasí, v pátek si užijeme azuro a teploty mezi příjemnými 23 až 26 stupni. Frontální oblačnost podle předpovědi dorazí až v noci na sobotu.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. Beton-Těšovice.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. 6:02 po šesté vám přejeme krásné ráno. Je pátek. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj.
1: Ahoj Dave.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj Michale.
1: Dobré ráno. No tak to odstartujeme nějakou muzikou, ne?
2: No měli bychom určitě.
1: No tak Pink, tak pojďme na to. Hezké ráno.
0: Hit Radio Faktor.

0: Tímhle jsme odstartovali páteční snídaní šampionů tady na Hit Radio. Pink, Runaway, 6 hodin 4 minuty. Michal, Jasmina, David s vámi, hezké ránko.
1: Už za chviličku nás čeká minuta šampionů. Máme vždycky 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, které nám napíšete. A vždycky po vás chceme tři věci.
0: Jak se jmenujete? Odkud jste? No a dneska se samozřejmě zeptáme, co vy a vaše plány na víkend. Tak už to můžete sypat na 777-937-777 a mě by zajímalo, jaké plány na víkend máte vy dva.
2: Já mám v hlavě jednu myšlenku, která si úplně nesouvisí a nevím, jestli můžu říct. Dneska přišel Michal do rádia. Já si říkám, že je dobře, že pracujeme v rádiu a ne v televizi.
0: Že nejsme vidět.
2: Vypadáš strašně, Michale. Co ti je? Co se ty nespal?
0: Já jsem, člověče, nespal, měl jsem zimnici, ale nechtěl jsem vás tady nechat, jo.
1: Tak
0: já
1: si myslím, nakazit já, pro
0: ne, já si myslím, že to je tou změnou počasí, protože včera klimoška asi 5 hodin v autě a jakoby myslím si, že tam je zakopaný pes.
1: Takhle.
2: Abyste si to představili, pardon, Michal jako taková ta celebrita, kterou vždycky vydáte jenom navoněnou, úplně vyfintěnou a pak jednou za čas vidíte někde na veřejnosti a říkáte si, pane bože, to nemůže být ona.
1: No, ty chceš, abych se
0: vyfotil a dal to na Instagram, aby no to lidi viděli, jak vypadám.
1: Já doufám každopádně, že to nechytíme, protože co se ptal na ty plány na víkend, já budu celý víkend s bráchou a jeho malým miminkem.
0: Aha.
1: Takže
2: tak to rovnou odvolej, když vidím Michala. No.
0: Já budu na svatbě teda, včera, zítra. A co ty, Davide?
2: Hele, my jdeme. Vlastně, že já ani nevím,
1: tak
2: co budem dělat.
1: A co vy?
0: Tak jo, tak jak, co plánujete vy? 777-937-777, jak se jmenujete, odkud jste a jaké máte plány na víkend? Teď naskok do vrchlabí, hezké ránko.
3: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Tohle jsou Učinasky, Vrchlabí na Hitrádiu 10 minut po 6. Krásné ránko. Minuta šampionů. Chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, kde nás posloucháte a jaké máte plány na víkend. Startujeme teď.
1: Roman, Turnov, relax, knížka, tablet, pivko, večer s přáteli a grilovačka v Edenu.
0: Lukáš Dobruška, dnes den v IZS v Dobrušce a v sobotu aviatická pouť.
1: Eva Lukavec, 8 hodin pracovat a pak hurá na Orlík.
0: Klára z Downky, po roku a půl víkend bez dětí, takže pohodinda.
1: Wendy Bernardice, pátek pouť Žacléř s dětmi, sobota Laser Game Trutnov s dětmi, neděle dětské rybářské závody, bude to fuška.
0: Tam ten nalajnovaný. Patrik Usí na Dorlicí, víkend závody do vrchu Ústecká 21, celý víkend na kopci. Na poslední zatáčce s vysílačkou, tak klidně doražte.
1: Milada Skalice u České Lípy veze mámu na výlet do lázní Poděbrady, těší se jako dítě, má tam vzpomínky.
0: Katka Teplice, máme v Teplicích velkou celovíkendovou akci, zahájení lázeňské sezóny, přeji hezký den všem.
1: A ještě se mi tady líbí Maruška Nový Jičín, slaví 60 už celý týden, snad přežije, moc zdraví. To není moje jako přání, to tady píše takhle, snad přežije.
0: No tak snad přežije. Přejeme teda všechno nejlepší a všem, kdo nás ladíte, posíláme další parádní hity. Tohle je Danza Kuduro. Danza!

0: Ellie Goulding. Čtvrt na sedm, dvě minuty k tomu, ladíte páteční Hit Radio, krásné ránko. Tak včera nám to nějak nevyšlo. Nejenom nám tady ve studiu, měli jsme nějaké tipy, jak dopadne hokej, ale vlastně tak jako celkově, no. Kolik jsme tipovali? Já 3-2.
1: Mám to tady napsané, já 3-1 pro Čechy.
0: Aha.
2: A já 2-1 pro Čechy.
1: A ty si původně ale říkal, než tě David zvyklal, že předtím jsme nad nima vyhráli, že vyhrajou Finové.
0: Já jsem nechtěl být negativní, no, tak to prostě nedopadlo, no. Ale zase je tady pár důvodů, proč je super, že jsme vypadli vlastně, jo.
2: Aha.
0: Tak o víkendu můžeme ven, no, nemusíme sedět u telky. Tak když pořád vyhráváme, tak medaile leze všední, tak si toho takhle budeme vážit víc. Naše ženy, pozor, jo, s tím mám osobní zkušenost, si konečně odpočinou od očumování hokejistů v televizi.
1: Jo, to, a to mě mrzí zrovna.
0: To bylo furt, a já to budu poslouchat, říkám, no, se zbláznila, no. Tak hraje hokej, no.
1: Kubalík, Sedlák, hezký.
0: Michal David nemá důvod skládat vítězný song, jo. Což je taky dobrý. A náplas na duši, naši slovenští bratři dopadli teda hůř, jo? Tak to nás může trošku jako potěšit. Jo? Nicméně dobrá zpráva je, že příští rok bude mistrovství, hádejte kde? V Německu.
1: Aha.
0: V Německu, Düsseldorf a Mannheim. Takže to budeme mít vlastně kousek. Takže já už teďka se těším, protože myslím si, že to bude poprvé, co vyrazím na mistrovství. Co vy, kdo posloucháte? Pojedete s náma? No jasně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Znervózňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta. A pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
8: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Prachatičtí ostrostřelci míří do Prachatického muzea. Připomeňte si od 29. května jejich 210. výročí spolu s výzbrojí, výstrojí, prapory, terči a mnohem více. Výstavu odpálí Ostrostřelecká muzejní noc 29. května. Prachatické muzeum.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.

0: Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte překážku v provozu na dálnici D3 na 109 až 40. km směrem od Benešova na Kaplici. Bude v levém pruhu probíhat oprava mostu.
6: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: CJO. End of beginning. Tohle je nová muzika na Hit Radio v 6.29. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do kostelů dnes zamíří tisíce lidí, po celém Česku totiž startuje už 18. ročník akce Noc kostelů. Večer a v noci se veřejnosti otevřou stovky kostelů, kaplí i modliteben. Letošní motto zní odvaha a připomíná překonávání strachu nebo otevřenost novým setkáním. A teď smutná zpráva ze světa sportu. Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Bývalému kanadskému útočníkovi bylo 60 let. Ještě v pondělí nesl pochodeň při tradičním předzápasovém rituálu v hale v Montrealu. O jeho úmrtí informovala organizace veteránů NHL na sociálních sítích. Pro české fanoušky světový šampionát končí. Naši nestačili na favorizované Finsko a na další medaily z mistrovství světa si budou muset počkat minimálně rok. Naopak vůbec poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko.
0: Já teda nevím, jestli to máte stejně, ale já třeba osobně už vůbec nevím, kdo tam zůstal.
3: To je přesně ono, to je přesně to, co se tady každý rok snažím vymítit, no. Že kdykoliv Česko ze světového šampionátu vypadne, tak pro českého fanouška ten turnaj už neexistuje. To vůbec nevím, že se co hraje.
0: Vypínáš televizi a hotovo. No tak kdo tam je teda, víme?
3: V semifinále hraje zítra Švýcarsko proti Norsku a Kanada proti Finsku.
0: Mm-hmm. To jo, tak koho typujete? Já bych to přál Švýcarům vlastně.
3: Hele, po včerejším typu, já jo, už asi
0: taky ne. Pojďme radši hrát. Manic Street Preachers, hezké ráno z Hit Radia.

0: zemi.
1: Tohle je Xindl X a Mirka Miškechová. A tohle je také páteční hit rádio Snídaně šampionů, chvíli po půl sedmé. Hezké ránko.
2: Sné dobré ráno.
1: My jsme se chtěli bavit o nejoblíbenějších dětských jménech. Tam se totiž stala velká změna. Tam se totiž udála velká změna, konkrétně u dívek.
2: Ano, vždycky vítězila, roky vítězila Eliška, jo. A teďka Viktorie po mnoha letech Elišku překonala, jo. Máme tady revoluci v českých porodnicích. Po 13 letech vlastně. Narodilo se 1190 Viktorií, něco přes 1120 Elišek. Nicméně, co se týká třeba mužů, jo. Tak u kluků zůstává na prvním místě Jakub.
1: Jakub. Já se tady koukám do toho seznamu. Je tady David na 6. místě a třeba takový Michal tady není vůbec.
2: Na 2. místě je tady Matyáš. Máme tam někde Davida, když to máš před
1: David
2: sebou?
1: Na 6. místě. Jo, tady David, koukám na něj. David je na 6. místě. Pak tady je na 6. místě taky Anna, Amálie, holčičí jméno. Emma, Laura, Julie, Rozálie. Tyjo, takže na 1. místě poprvé v historii Viktorie. Viktorka.
2: Viktorka, mimochodem, kdybyste chtěli mít jistotu, že vaše dítě nebude ve třídě, nevím, 5. Jakub a 10. Viktorka, tak teďka se prej oprašujou jména po babičce a dědečkovi, jo, statisticky. Takže Franta, Ludmila, Antonín, to prej teďka bude jako velká bomba.
1: Já si myslím, že tenhle dívčí seznam, tahle dívčí žebříček se líbí hlavně fanouškům plzeňské FC Viktoria Plzeň. Tam je to za mě povinnost, když se ti narodí dívka, pojmenovat jí Viktorka.
3: Hit Radio. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu.
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
10: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů? A každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz. Oh.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Kaufland.
16: Jsou tady.
15: Jsou tady.
17: Jo, jsou tady.
18: Jsou tady.
19: Řekni to všem!
0: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady.
17: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz
18: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
19: Otevřeno každý den.
18: www.parkhluboká.cz
19: www.parkhluboká.cz
20: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
21: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižních Čech hlásíte překážku v provozu. Na D3 na 99. kilometru směrem na České Budějovice stojí porouchaná dodávka. Dejte pozor.
22: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz
23: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: One Direction, tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno. Posloucháte Hit Radio v 6.49. No a třeba teď někdo z vás vyhraje.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Luxusní dovolenou vašeho vlastního výběru s Invií za 40 tisíc korun. Máme tady takový virtuální letadýlko, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je právě to výherní sedadlo.
0: Výherní sedadlo dovolená za 40 tisíc dle vlastního výběru. Případně se tam schovává Člověče nezlob se, nebo lístky na Marka Ztraceného, a nebo třeba vůbec nic. 800 937 937 volejte právě teď. A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Hezké ráno.
3: Dobrý den.
0: Dobrý
2: ahoj,
0: den.
2: Kdo tam?
3: Eva.
0: Ahoj, Evo. Ahoj. Tady Michal, Jasmin a David. Jaký máš ránko, co?
3: No, tak je to pracovní, ale tomu, že je pátek a je krásný den, takže pohoda, blíží se víkend.
0: To je pravda. No tak ty máš, Evo, hlavně super možnost teď vyhrát zájezd v hodnotě 40 tisíc korun. Tak chceme po tobě, aby si tipla sedačku. Máme 6 řad a sedadla A až F.
3: Takže já bych zkusila 4E.
0: 4E nebo 4A?
3: E.
0: 4E.
4: Jako Eva.
0: 4E jako Eva.
2: 4E.
0: 4E jako Eva. Tak
2: Evy. Pod sedačkou 4E se dovolená. No, není tam. Neskrývá.
0: A je tam aspoň něco, Jasmin?
2: Hele, koukám, jak koukám,
0: ne.
2: A Evíku nevidím,
0: ne,
2: vůbec nic.
0: Ne, to nemůžeme Evě udělat. Evi, tak teďka to nevyšlo, ale další šance za 2 hodiny v 8.50. Zkusíš to?
3: Určitě, určitě.
2: Tak držíme palce.
0: Tak jo, hezký den a hezký víkend.
3: Ráno.
0: Děkujeme. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
4: Jasmin vždycky říká, že pod sedačkou nic není.
2: Tak
4: koukáš se i do takový přehrádky. A
0: co je vlastně pod sedačkou v letadle? Je tam něco?
2: Většinou bordýlek nějaký.
4: Tam je místo pro další zavazadlo, ne?
0: To je fakt. Hmm. Tak v 8.50 za 2 hodiny další šance pro někoho z vás vyhrát dovolenou dle vlastního výběru od Invie v hodnotě 40 tisíc korun.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cena ropy se po výkyvech stabilizuje. Trhy nejprve reagovaly růstem na zprávy o americkém útoku na Irán, později ale většinu zisků smazaly. Důvodem je informace, že USA a Irán se podle médií dohodli na prodloužení příměří o 60 dní a zahájení jednání o jaderném programu. Dohoda ale zatím není potvrzena ani Washingtonem, ani Teheránem. Raketa miliardáře Jeffa Bezose explodovala na rampě. Stroj New Glenn společnosti Blue Origin vybuchl během testu na kosmodromu na Floridě. Expoze otřásla okolím a oblohu zbarvila do oranžová, nikdo ale podle firmy nebyl zraněn. Příčina nehody zatím není jasná. Společnost chtěla letos s raketou konkurovat firmě SpaceX Elona Muska. Za plánování útoku na koncert Taylor Swift padl trest. Rakouský soud poslal 21-letého muže na 15 let do vězení. Podle soudců chystal útok na vystoupení popové hvězdy ve Vídni a podílel se také na založení teroristické buňky. Muž vinu podle médií částečně přiznal. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: 200 tisíc korun může zmizet i bez zloděje. V Českém Krumlově řešili policisté v celku kuriozní případ hotelového hosta, kterému se z pokoje ztratila taška z více než 8 tisíci euro. Kamera ale ukázala, že do pokoje nikdo cizí nevešel. Peníze se nakonec našly v koši na odpadky. Tašku také nejspíš omylem vyhodila pokojská při úklidu. Končím počasím, taky dneska si na jihu užijeme azuro, ale bez veder. Naměříme do 26 stupňů, na horách se teploměry zastaví kolem 23 a přeháněk se bát nemusíme.
13: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
14: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Krásné ránko.
16: Krásnej pátek konečně.
17: Snídaně šampionů.
15: Startujeme druhou hodinu páteční snídaně. S vámi Michal, Jasmin a David.
16: Pokud nás teď kaladí někdo, kdo jste se vrátil ke svým nebo svý ex, tak rozhodně zůstaňte s náma, protože za chviličku budeme chtít vaše příběhy.
15: Jakože dvakrát do stejný řeky, jo?
16: No jo.
15: No počkejte na to.
14: Hit Radio Faktor.

0: Víkend na spadnutí, ano, dámy a pánové, je pátek, posloucháte Hit Radio, tohle je Robin Schulz a Fastboy 7 minut po 7. Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevkročíš. Jo, tohle známe, ale stejně se tam jdeme vykoupat. A tak by mě zajímalo, vy kdo posloucháte, jestli jste někdy vkročili dvakrát do stejné řeky. Protože říká se, že pokud se vrátíme k bývalému, tak že ten vztah může být mnohem pevnější a silnější. A já si myslím o tomhle, že to je teda úplná hloupost, protože přiznávám se, vrátil jsem se a nedopadlo to úplně dobře.
1: Taky mám tuhle zkušenost, když jsem se vrátila, nedopadlo to dobře, nicméně byly to středoškolský léta, takže jako to je zas něco jiného. Ale musím říct, že máme v rodině, je to přesně i jako můj brácha třeba, snad se nebude zlobit, že o tom mluvím, ale on se rozešel s přítelkyní, pak po nějaký době se k sobě vrátili a už mají miminko a je to opravdu láska jeho života.
0: Takže to funguje. Takže výjimka potvrzuje pravidlo. Co ty, Davide?
2: Já jsem nikdy nic takového nezažil, takže já mlčím.
0: No tak by nás zajímalo, a vy, kdo nás posloucháte, jestli vám to třeba vyšlo, když jste se vrátili zpátky k bývalému, anebo co se stalo, když jste se vrátili a úplně to nevyšlo, tak v čem byl ten zakopaný pes?
1: Dejte vědět.
0: 777 937 777. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp, případně klasicky jako zprávu. Teď Velšly Arms, Legendary na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Lady Gaga, Abrakadabra, čtvrt na osm, páteční hit rádio, hezké ráno. Tak co, vrátili byste se ke svému ex? Řešíme tady, že návrat k bývalému partnerovi může paradoxně vztah utužit. Mm-hmm. Osobně tu zkušenost nemám, vrátil jsem se do stejné řeky, nedopadlo to, ale ptali jsme se vás, jak vy to máte, jak vy jste to měli.
1: Jedna ze zpráv zní, já jsem se vrátil také k bývalé, nikdo jiný mě totiž nechtěl a již jsme spolu dalších 11 let a klape to.
0: Hezky, hezky. Taky píše Pája, ahoj, já se vrátila k příteli, dnes už manžel, je to mezi námi mnohem lepší, ale šťastná nejsem. Aha. Pokud člověk cítí, že to není on, tak by se vracet neměl.
1: Takže je to lepší, ale než to bylo,
0: není.
1: Ale
0: tak není jestli to... není šťastná, tak proč s ním... No dobře, pojďme dál. Lucie píše.
1: Dobré ránko, jednou jsem se vrátila k bývalému partnerovi, ale nedopadlo to. Zvláštní bylo, že jsem se s ním rozešla v době, kdy jsme měli klidné období. Nějak jsem svou myšlenku na rozchod řekla nahlas a bylo. Byla to první láska a když lidé začínají spolu jako hodně mladí, tak se pak jako dospělí v názorech můžou rozcházet. Mm-hmm.
2: To je taky pravda.
0: Taky píše Lucie. Ahoj šampioni, já do stejné řeky vstoupila dokonce třikrát a nyní je to už 17 let spokojeného a šťastného manželství a dvě krásné zdravé děti. Takže když se chce, všechno jde.
1: Líbí se mi ještě zpráva od Reny. Asi záleží na důvodu rozchodu. Já se s přítelem rozešla, protože jsme žili každý v jiné zemi. Po 4 letech jsme se k sobě vrátili, on se přestěhoval sem a jsme manželé už 18 let. Důvodem rozchodu tehdy byla opravdu jenom vzdálenost, jinak mám úžasného chlapa a neměnila bych.
0: Mm-hmm. Taky tady jsou nějaký hlasovky, třeba od Monči.
3: Dobré ráno, rádio. Takže k prvnímu manželovi bych se ráda vrátila, ale bohužel už má novou přítelkyni. A o druhým bývalým manželovi raději nebudu ani mluvit. To i kdyby se stavilo na hlavu, tak bych se k němu nevrátila.
1: To je vlastně zajímavý point, že vlastně můžete mít opravdu někoho takového, ke komu byste se chtěli vrátit a víte, že to nejde.
0: Ale on už vás nechce.
1: Yeah.
0: Taky tady hlasovka od Marie.
4: Ahoj, já jsem se po asi 2 letech vrátila k mému nynějšímu manželovi, máme spolu už 2 děti a jsme spolu vlastně od základky, od 9, takže vrátit se u nás bylo dobrý rozhodnutí a jsme spolu moc šťastní. Ahoj, Maja.
1: To je hustý.
0: Od základky, takže to funguje, ještě tady máme hlasovku od Milady.
5: Ahoj, a může to být 3x? Jednou v 83. na výšce, 1 rok, pak v 98. 1 rok a nakonec ve 2018 a už jsme spolu 8 let a je to skvělý.
0: Tak to by mě člověče nenapadlo, že to jde 3x, jo? No když tam... se spálíš jako jednou, tak dobrý, pak po druhý dobrý, ale po třetí?
1: To už je v SMS-kách někdo psal taky, že 3x, to už je tady druhý případ, ale spíš mě zajímá jako ten příběh, který zatím byl, že vlastně jste teda s někým rok, pak dlouho ne, zase rok, jako
0: pauzička,
1: na zkoušku
0: pak
1: a
0: zase...
1: pak už to vyjde po zase strašně dlouhý době od toho rozchodu, zajímavý a teda jsme rádi, že to vyšlo.
0: Děkujeme za vaše zprávy. Za malou chvíli pro vás všechny doladíte další hity Linkin Park, taky Eva Farnáno a připomínáme, že soutěžíme o 2 univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v rychlé 5, tak zůstaňte s námi.
6: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
12: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu. Oh.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
18: Kam to všechno dát?
17: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
18: Snadno dostupné a monitorované.
17: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
19: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si

0: www.levnekominy.cz.
1: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady. Wow!
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižních Čech jste nám nahlásili překážku v plynulosti provozu. V Táboře ve Vodní ulici probíhají práce na silnici, počítejte s omezením.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Tohle je Eva Farná, Leporello na Hitrádiu přesně o půl osmé. David má...
1: Ranní update.
0: Je to tvoje, Dave.
2: Komáři se mohou učit obejít repelent. Francouzští vědci zjistili, že komáři druhu přenášejícího žlutou zimnici si mohou spojit vůni repelentu s potravou. V pokusech pak častěji útočili i na ruku natřenou repelentem, pokud byli na jeho pak zvyklí. Zemřel herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Divadlo oznámilo, že odešel v noci a připomnělo jeho dlouholeté působení na scéně. Divadlo Járy Cimrmana uvedlo, že Hraběta začínal jako osvětlovač, později se stal i hercem. Mladí nepoužívají opalovací krém. Podle posledních průzkumů po něm sahá jen asi 37% generace Z pravidelně, zbytek spíš výjimečně. Odborníci přitom připomínají, že ochrana před sluncem je klíčová pro zdraví kůže.
3: Prosím vás, ať jste Gen Z, millennial, boomer, cokoliv, používejte SPF-ko, protože je to péče do budoucna, jo? Ať pak nemáte zbytečně víc vrásek, nejste vysušený, vyschlý, k tomu to je taky.
0: Si myslím, že Gen Z se nemaže zvenku ani zevnitř. Kde jsou nějaký tradice?
2: No se říká, že bychom se měli mazat, i když nejsme na úplně přímém slunci, že jo? Protože i přes mraky svítí.
0: Jako opalovákem myslíš teďka, nebo?
2: Co jsi říkal?
0: Myslím vás, mám pro vás dvě vstupenky na Hrady.cz. Dvě vstupenky na festival Hrady.cz, univerzální vstupenky, o tom je soutěž Rychlá pětka, tak pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: je Kato a John, Turn the Lights Off. Tohle je taky páteční hit Radio 7.34 a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
2: Celý tento týden hrajete o dvakrát univerzální vstupenku na jednu ze zastávek festivalu Hrady CZ. Bude v 8 krajích České republiky na 8 nádherných památkách. Spousta skvělých zpěváků, spousta skvělých kapel. Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš Klus, Lenny, Rytmus, Vypsaná fixa a mnoho dalších.
0: A o tohle si zasoutěží Martin z Plzně. Martine, hezké ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno a zdravíme taky Matýska, tvého syna. Ahoj Matýsku.
4: Ahoj,
0: ahoj. Tak možnost vyhrát dvě univerzální vstupenky na festival Hrady CZ, vy to máte nejblíž na Švihov, jestli se nepletu, že jo?
3: Přesně tak.
0: Přesně tak. A už jste byli na Hradech někdy?
3: Nebyli.
0: Takže to bude...
3: To vždycky nevyšlo, dovolený jsme se kryli, ale letos doufám, že to vyjde už.
0: Takže možná premiéra, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje les, ve kterém žije loupežní krumcajs?
3: Řáholec.
2: No jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, kolik centimetrů má 1 metr?
3: 100.
0: 100. Je to tak.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Ve kterém městě stojí slavná Eiffelova věž?
3: Paříž.
0: Ano.
2: To tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Martine, Matýsku, které zvíře spí hlavou dolů zavěšené v jeskyních nebo na půdách? Netopí. No jasně. A pojďme na poslední pátou otázku.
2: Začíná příští týden červen, kluci.
3: Ano.
0: Ano.
2: Ano.
0: Vy jste neuvěřitelný, chlapi.
3: Super.
2: Je to vaše, moc gratulujeme. Půjdete spolu takhle, nebo jak to bude?
3: Asi půjdeme spolu, viď, Matýsku?
4: Asi půjdeme ještě s mamkou.
0: Asi s mamkou. No tak, Matýsku, ty jsi neuvěřitelný, pomohlo si taťkovi vyhrát. Martine, ty jsi taky skvělej. 2 univerzální vstupenky posíláme, Hrady si užijte a hlavně si užijte víkend. Mějte se.
3: Děkujeme moc.
0: Není zač.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Divoký kočky. Lean Rhymes, Can't Fight the Moonlight. Posloucháte páteční Hit Radio snídaní šampionů 7.40.
1: Pozor, dokázali jsme najít nejspíš první dobrou věc, která se stala díky Trumpovi. Jo. Možná jste na netu viděli fotku albínskýho buvola z Bangladéše a ten měl být rituálně poražený v rámci nějakého jejich tradičního islámského svátku Eid al-Adha, nějaký svátek oběti.
0: Ještě jednou?
1: Svátek oběti.
2: Chtějí ho sníst asi.
1: Přesně, chtějí ho sníst. Byl mimořádně vzácný ten buvol, takže tím spíš bych ho jako nechala žít, ale pro ně to byla o to vzácnější oběť, jo. Nicméně, kromě toho, že to byl buvol albín, tak taky byl vlasatej a to se právě řešilo na sítích, že extrémně připomínal Donalda Trumpa. Fakt, když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
0: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
1: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
2: Dokonce na několika politických mítinzích ten buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Rádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
8: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
11: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
12: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
13: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
14: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.pracevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
20: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižních Čech hlásíte přecházku v provozu na Písecku před Smetanovou Lhotou směrem z Mirotic, bude probíhat údržba vozovky.
21: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
22: Pořád jste tady.
23: Tak to dělají šampioni.
22: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 6 minut 8 hodin posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. 2,5 miliardy korun po zdanění. Tolik vyhrál sázející z Česka. Tuhle informaci jste pravděpodobně chytli, že jo?
1: Ano.
0: Ano, co mě teda pobavilo včera, byl článek Známe výherce, neozval se, tak jsme mu poslali mail, uvedla sázkovka. A já si představil, jak tomu dotyčnému ten mail buď přišel do spamu, nebo ho smazal, jo? Všichni známe ty maily. Ahoj, jsem doktor z Konga, tvůj vzdálený příbuzný, odkázal jsem ti mění v hodnotě 100 milionů dolarů, odpověz hned, nebo bohatství propadne.
1: Mně upřímně, i kdyby přišel jako fakt e-mail, který by nevypadal takhle, ale opravdu od té určitý jako sáskový kanceláře a tak, tak já bych si prostě myslela, že je to fake. Jako.
0: No úplně vidím, jak tam teďka, jak tam chat, pak to smazal samozřejmě. Gratulujeme k výhře 2,5 miliardy korun a on, no jasně, no, a my si nepřijdou, tak to jo.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodů na českém internetu přibývá. Senior z Olomoucka naletěl podvodníkovi a přišel o peníze. 72-letý muž uvěřil historkám o zapomenutých penězích na zahraničním účtu. Podvodník ho přiměl kliknout na odkaz a sdílet obrazovku, čímž získal přístup do bankovnictví. Místo slibovaných 400 tisíc korun přišel senior o zhruba 44 tisíc. Policie varuje, aby lidé nikdy nesdíleli přístup do banky a neklikali na podobné odkazy. Evropská unie udeřila na čínský e-shop Temu. Evropská komise mu udělila pokutu skoro 5 miliard korun za porušení pravidel digitálních služeb. Podle Bruselu platforma dostatečně nekontrolovala nelegální a nebezpečné zboží. V testech se objevily závadné nabíječky i dětské hračky s rizikem pro zdraví. Severní Itálii trápí výpadky elektřiny kvůli vedrům. Turín se v posledních dnech potýká s blackouty, které zasahují celé čtvrti. Silná vlna veder přetěžuje starou rozvodovou síť a způsobuje poruchy i na semaforech, což komplikuje dopravu. Tamní energetická společnost říká, že horko přišlo dřív, než se čekalo a sítě pod velkým tlakem. Modernizace za stovky milionů eur se už běží, ale potrvá až do roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V Budějcích dneska začíná pivní týden. Do nultého ročníku se zapojí 11 pivovarů z krajského města a okolí, které nabídnou prohlídky, ochutnávky, otevřené sklepy i plavby lodí za pivem. Program chystá třeba Budvar Samson, Solnice, Kněžínek nebo pivovar Hluboká. Některé akce jsou volně přístupné, na jiné je potřeba rezervace. Kouknem na počasí, v pátek si užijeme azuro a teploty mezi příjemnými 23 až 26 stupni. Frontální oblačnost podle předpovědi dorazí až v noci na sobotu.
5: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
8: Jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
9: Dobré ránko.
10: Krásný páteček.
9: Pátek, víkend na spadnutí, to máme radost a radost budete mít i vy z další muziky. Alex Warren, Ordinary, taky Aviče a Aloe Black, Wake Me Up. Tak pokračujeme.
1: Hit Radio Factor.

0: Ladíte páteční Hitradio, tohle je Avicii a Aloe Black, Wake Me Up, 6 minut po 8. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Na Karvinsku je teďka veselo. Policie tam řešila takový fakt nečekaný školní případ. Nejdřív tam odhalili sfetovaného školníka a když se v tom začali tak víc jako šťourat a bádat, co se tam děje, tak se ukázalo, že pod vlivem byl i ředitel školy. Mm-hmm. Nicméně pojďme si obecně přiznat, že školníci jsou takový legendární druh.
0: Jsem myslel, že řekneš, že školníci to zastřízlva nedají s těma dětma.
1: To taky.
0: To je pravda, bo školník za mě buď je hodnej, a nebo je zlej.
1: Zažila jsem oba případy. Na základce jsme měli skvělýho školníka, na vejšce podle mě nebyl, to si nepamatuju, a na střední tam přesně byl takový ten, že když jsem přišla o minutu později, tak on zavřel dveře školy a nepustil tě a byl zlej a tak a teď si tam zůstaň a nikam se nedostaneš.
0: My jsme na prvním stupni měli školníka v pohodě, ten byl moc milej, rád se s náma povídal, ale na druhém stupni to bylo něco jako v Gimplu. Kolman, jde přezutí. Jo, ten byl od rány.
1: Tak co vaši školníci, jaký byli? Byli to ty dobrý týpci, anebo to byli trošku jako zlouni?
0: Já si vzpomínám, že on vlastně měl ještě takový jako školnický úbor vlastně. Mm-hmm, že to byl jako echt školník, který opravdu tím jako školnič, tím prostě tou prací žil, jo?
1: Já si pamatuju, jak jsem byla překvapená vlastně, když jsem zjistila tehdy na základce, nevím v jakém ročníku, že tam jako bydlí ten školník. Ono to dává jako rozum, ale prostě já jsem to tehdy nevěděla. A když jsem zjistila, že teda mají byt tam jakoby od školy nebo byt, prostě tam spí v té škole, tak jsem si říkala, aha, hustý, a bylo to pro mě úplně wow.
0: No tak nám pojďte nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. Jak vzpomínáte vy na vašeho školníka? Případně, pokud jste školník, tak co si myslíte o dnešních dětech? O dnešní mladé generaci. A slušně, ať to nemusíme pípat, jo? Alex Warren Ordinary, 808, hezké ráno z Hitradia. There's

0: Kateřina Marie Tichá, byt 660 na Hit Rádiu ve čtvrt na devět, krásné ránko. O čem se hodně mluví, je školník z Karvinska, k tomu taky ředitel té stejné školy. Trochu si tam kluci užívají, trochu jiný oddíl, dalo by se říct. No a my jsme se přes tohle dostali k vašim školníkům. Nejdřív jsme tady probírali naše školníky, jak na ně vzpomínáme, a zajímalo nás, jestli vy máte nějakou vzpomínku na vašeho školníka.
1: Péťa píše, ahoj, na základní škole jsme měli školníka, shodou náhod na té škole pracoval už tehdy, když byl můj táta malej. A shodou náhod to byl i náš soused, takže co jsem ve škole provedla, tak to měl táta hnedka z první ruky. Na střední jsme měli školníka, to byl tak úžasný člověk, že mě procházelo i to nepřezutí.
0: Je pravda, že školníci byli hodně hákliví na ty přezůvky.
1: No
0: přitom
1: jo.
0: Bych dokázal pochopit, že spíš paní uklizečka, kdyby tě viděla bez těch přezůvek, že by tě dala hadrem přes hubu.
1: Mm.
0: Jo?
1: Přes
0: taky hubu. Tady je zpráva od Jany. Dobré ráno, nejlepšího školníka mají na základní škole v Písku u Jablunkova. Pan Vašek Tobola, skvělý. Všechny děti zná jménem, každé ráno je vítá s úsměvem. Potkat ho po ránu je jak balzám na uši.
1: To je hezký. Ondřej píše, ahoj, náš školník na střední škole prodával úžasné bagety, takže svačina byla jistá. Měl přezdívku Mac školník a neměl problém nás poslat do prháje, když jsme si z něj dělali legraci.
0: To je hezký. To jsou vzpomínky. Máme tady hlasovku od Monči.
2: Ahoj, tady Monča. Zdravím, skvělé rádio. A já si pamatuju základní škola Karlovy Vary Dvory a tam vládla legenda školník pan Štrbák. Báli se ho i ty největší frajeři, nejostřílenější prostě darebáci. Páč měl krásný zvyk, že vždycky chytil kluky za uši, za ty vlásky, za ty kotletky a táhl je úplně na špičky. A přesně jak říkala Jasmin, neexistovalo po 8 hodině 8.01 absolutně bez šance dostat se dovnitř. Průser jako blázen. A do dneška na něj vzpomínáme na všech třídních srazech. Mějte se krásně, papa.
0: Děkujeme, tak evidentně s panem Štrbou se nechceš dostat do křížku.
1: Děkujeme za hlasovky, za zprávy, jsme rádi, že jsme si mohli při pátku takhle zavzpomínat. Před prázdninama vlastně skoro, že jo?
0: Pojďme na další muziku. Imagine Dragons, Sharks, 8:58. Jsme Hit Radio, s vámi Michal, jsme na David a přejeme krásné páteční ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Velkojí malou kot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.

0: vysavač.eu/kariéra.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Jihočeské mléko trvanlivé, plnotučné. 1 litr za 12,90. Meruňky. 1 kg za 79,90. Ryze České Terno.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte bouračku mezi Třebodní a Jindřichovým Hradcem na silnici 1/34 u Horního Žďáru. Havarovalo osobní auto, projíždí se bez zdržení.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. A tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. David, pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do kostelů dnes zamíří tisíce lidí. Po celém Česku totiž startuje už 18. ročník akce Noc kostelů. Večer a v noci se veřejnosti otevřou stovky kostelů, kaplí i modliteben. Letošní motto zní odvaha a připomíná překonávání strachu nebo otevřenost novým setkáním. Psychické potíže trápí stále víc lidí po celém světě. Podle nové studie měla v roce 2023 psychické problémy víc než miliarda lidí. Oproti roku 1990 jde o nárůst o 96%. Nejčastěji jde o úzkosti a deprese, nejvíce zasažení jsou mladí dospělí. Víkendové počasí nám úplnou radost dělat nebude. Podle předpovědi nás totiž čeká převážně zatažená obloha s deštěm, teploty ale nebudou klesat pod příjemnou dvacítku.
0: Jsem ti říkal, Davide, ať tam nedáváš. Když nemáte citron, dejte tam počasí. Jo. Já jsem koukal, ale ono se to hodně mění teda na té předpovědi, tak já doufám, že se to teda změní a nebude to vypadat tak, jak to vypadá teďka.
2: Takhle, teď to vypadá od soboty až do středy mráček, takže...
0: Tak páček dobrý, ale aby nepršelo.
2: Je tady i kapička.
0: Kapička.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou, pojišťovnou pro život, jaký je.

0: jako dva vlci, co vyjou na měsíc. Jsme šťastní, nechcem už nic víc. Jsme jako dva vlci, co běží krajinou.
1: Meraj vlci. Tohle je páteční Hitrádio, za chvíli 8:45. Představte si tu situaci, že vám zazvoní telefon, zvednete ho a na druhém konci uslyšíte: gratulujeme, právě jste bohatší o 2 miliardy 911 milionů korun. Tak asi by to s náma švihlo, na tom se shodneme, nicméně přesně tolik totiž vyhrál někdo z Česka v Eurojackpotu a teď si zkuste představit, co všechno se za takový peníze dá koupit. 5,5 tisíce nových Fabií, nebo skoro 138 tisíc iPhoneů, a nebo si třeba můžete pořídit 256 bytů v Praze. No a na dovolenou, jsme to tady sčotli, můžete jezdit každý rok až do roku 18521.
2: A co je víc, jakože ono vám pořád zbyde něco, jo? To už prostě není výhra, to je extrémní záležitost. A nejlepší zpráva je, že ten šťastlivec týhletý výhry, toho Eurojackpotu, je z Česka. Tak schválně, jo. Kdyby vám opravdu zítra ráno přistály na účtu skoro 3 miliardy, tak co by byla ta první věc, kterou byste si koupili?
1: Mě to připomnělo Bohuše. Tak, a teď si vás koupím všecky.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
6: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krůtí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu.
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
13: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
14: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
15: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů? A každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid, a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz. Oh.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
19: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Kdo by chtěl vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru, nechť právě teď vytáčí 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
0: Hit Radio vám může změnit vaše letošní plány na léto. Dovča v hodnotě 40 000 od společnosti Invia dle vlastního výběru.
2: Ano, můžete si vybrat, kam z Invy poletíte, dostanete od nich 40 000 korun. Máme tady virtuální letadýlko, tam je 6 řad, 6 sedadel v každý z nich. Vy musíte uhádnout jednu správnou sedačku, kde se ta dovolená skrývá. Zbývá vám 27 volných sedaček.
0: Jsme to tady za vás spočítali, 27 volných sedaček, takže šance je 1 k 27, že se trefíte. Kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ahoj, kdo ráno. Tam?
3: Monika, ahoj.
2: Ahoj, Moni.
0: Lenka, ne? Lenka říkala.
3: Ne, Monika.
0: Monika,
2: dobrý,
0: tak,
2: no, vidíš,
0: tak já jsem hluchej, omlouvám se. Tak Moni, máš jedinečnou šanci tento týden prozatím naposled vyhrát dovolenou v hodnotě 40 000 a já se tě ptám, jaké sedadlo si v našem virtuálním letadle vybereš? 6 řad A až F.
3: Já zkusím 1 A.
2: 1 A.
0: Že bychom to dali takhle na kraj, jo?
3: No.
0: Tak se připoutáme.
2: To neznělo, ale moc sebevědomě to. No, tak uvidíme. Moni. Pod sedačkou 1A se dovolená Moni.
3: Já jsem úplně napnutá.
2: Tak
0: taky.
2: Já to nebudu protahovat, neskrývám.
3: Nevadí.
2: Aj, ale...
0: Ale sedadlo není prázdné, Moni, sedadlo není prázdné a ty od nás vyhráváš 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni. Ty jsou tvoje, moc gratulujeme.
3: Ježiš, moc krát děkuju.
2: Koho vezmeš sebou?
3: No to ještě nevím, protože máme 2letou dcerku, takže to budeme muset nějak zařídit.
2: Jasně.
3: Ale asi bych chtěla s manželem.
0: Hezký. No, tak si
3: to uvidíme, jak to půjde.
0: Tak si to moc užijte, 2 vstupenky na koncert Marka Ztraceného posíláme. Samozřejmě soutěž pro tebe nekončí, pokračujeme opět v pondělí v 6.50 a já se ptám, budeš tady s námi u toho?
3: No, budu se snažit.
0: Dobře, tak Moni, hezký víkend přejeme, ahoj.
2: Ahoj, gratulujeme.
3: Ahoj, děkuju.
0: Takže už zbývá jenom 26 sedaček.
2: Takže, je to tady ready na pondělí.
0: Takže dovolená v hodnotě 40 000 od Invie, třeba hned v pondělí ráno v 6.50.
4: Na invie.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invie.cz.

0: Yes, John Newman, Blame, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, Michal a Jasmin s vámi a my se jdeme rozloučit.
1: Užijte si páteční den, užijte si celý víkend, odpočíňte si, naberte sílu na novej týden a my se slyšíme pak.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte pátek, užijte si víkend a v pondělí v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech za chvilku 9. Pokud se právě teď pohybujete kousek od Nové Vsi u Chýnova, je to silnice 409. Dejte si tam pozor na dopravní nehodu, havárie, dodávky. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu, při pátku dvojnásobně a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: On air.
11: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
12: Krásné dopoledne, je 9 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Už po 18. se dneska otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Jedna z výrazných budov v srdci Tábora má znovu sloužit lidem. Město chce na podzim příštího roku vypsat soutěž na opravu bývalé pošty na Žižkově náměstí. V historickém objektu má vzniknout i nový sál pro zastupitele, kteří tak jednají v Husickém muzeu. Oprava má podle odhadů vyjít na 160 milionů korun. Nový maďarský premiér Peter Maďar bude dnes v Bruselu jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o uvolnění zmrazených evropských fondů. V prohlášení na Facebooku uvedl, že dohoda s Evropskou unií je velmi blízko. Maďarsko peníze potřebuje k ozdravení veřejných financí.
4: Hokejový servis Hit Radia.
12: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Reprezentanti skončili na šampionátu pátí a vylepšili o jedno místo loňský výsledek.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. Beton-Těšovice.cz.
12: Koukneme taky na předpověď. I dneska si užijeme prosluněné nebe. Mraky mají dorazit až v noci zpátka na sobotu. Přes den ale čekáme skoro jasno a stupnice teploměrů se podobně jak včera dostanou mezi 23 a 26.
4: Hit Radio Faktor
3: 9.02, hezké páteční dopoledne nejen tobě, Pájo, ale taky všem, co nás ladíte.
12: Krásný pátek, konečně.
3: No, konečně, ano. A jaký jsou plány na víkend?
12: U mě bohužel pracovní, takže co ty?
3: Já taky, já budu svatbovat v Třeboni.
12: Ty k tomu máš aspoň jídlo.
3: Já k tomu budu mít jídlo, ale mám tady tip pro všechny, co nebudou pracovat. Takže za chvilku jedna skvělá pozvánka. Teď hity.

0: Tenhle hit úplně projede celým tělem. Luis Capaldi a Hit Radio Factor. S Pavlem přejeme krásné dopoledne a máme pro vás zajímavý tip na víkend. Tentokrát vás vezmeme na rozhlednu. Pavle, slyšel jsi někdy o rozhledně Hradišťský vrch?
1: Hele, myslím, že minimálně jednou týdně jezdím okolo, ale jsem trošku ostuda, Matěj, já tam ještě nebyl.
0: A ty jsi tam nebyl ještě, jo? Taková krásná rozhledna. On je kousek od kaplice, je vysoká 28 metrů, máš odsad krásný výhled do okolí, je vidět Kleť nebo Alpy. Takže doporučuji, vstup je zdarma, je bez otvírací doby, takže tam vlastně můžeš kdykoliv.
1: A ona je i relativně čerstvá, ne? Nestojí tam tak dlouho, já myslím, že 2019.
0: Že ji otvírat, no tak nějak, právě. Hele, já jsem tam byl někdy jako za covidu, takže to můžu doporučit i rodinám s dětmi. Takhle jako na kočárek to asi není, protože co si pamatuju, tak my jsme šli lesem, do kopce, ale není to zas taková štrika jako třeba na Kleť, jo, fakt se to dá ujít.
1: Zatmíš se.
0: Jo, a co si vybavuju, tak jak jsem říkal, my tam byli za covidu, třeba se to změnilo, ale blbě se tam parkovalo, my jsme hledali dlouho parkovací místo. Tam dole je vesnice, tam jako to můžeš
1: všude,
0: nechat jako někomu uplotu,
1: tam
0: ale...
1: Tam všude přibyly kameny právě, abys tam nemohl parkovat.
0: Aha, vidíš to. Takže to parkování jako docela blbý, ale někde jsme to pak upíchli a bylo to fajn.
1: Každopádně proč o tom mluvíme? Protože my jsme na Instagramu viděli příspěvek od Kýčka Kaplického.
0: Ano, Kic Kaplice.
1: A pokud zdoláte tuto rozhlednu, tak vlastně na odpočívadle u rozhledny je k dispozici reliéfní razítko. A když ten otisk přinesete právě do infocentra, tak získáte magnetku výstupu zdarma.
0: Hezky, originální dárek, který si dáte třeba na ledničku.
1: A je to omezený množství, takže já bych chvátal.
0: Právě proto vám to říkáme dneska, to jsme si nemohli nechat na pondělí. Takže vyrazte, Hradišťský vrch u Kaplice.
1: Navíc počasí dneska ideální a je možný, že uvidíte i Alpy.
0: Jo, to je pravda. Tak jo, díky Pájo za vysvětlení a my si teď dáme další hity. Pokud máte nějaký tip na výlet i vy, klidně nám napište na WhatsApp nebo na sociální sítě. Tohle je Pink.

0: Moje srdce se teď rozbušilo. Legendární Gigi D'Agostino, La Passion, konec 90. let. No jestli máte rádi tuhletu dobu, jestli milujete tyhle ty songy, tak si nalaďte naše Hydrádio 90. Najdete ho na dabu nebo online a 90. hrajou non-stop. Schválně, pojďme teď na kolegy přiladit, jenom pro zajímavost, co zrovna hrajou, jo? Tak já to tady naladím. Jo, to je Lenny Kravitz, Flyway. Nedávno měl narozeniny. Tak počkáme ještě na refrén. Paráda, je vidět, že i naše Hydrádio 90 má styl. Tak jo, tak si ho když tak nelaďte, ale my teď jdeme zpátky k nám na Hydrádio Faktor. Za chvilku Mark Ambor.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
10: Otevřeno každý den.
9: www.parkhluboká.cz
10: www.parkhluboká.cz
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat

0: jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
1: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Sick and Tired, to byla Anastasia, která se cítí nemocná a unavená. Já ale doufám, že vás máme zdraví a při síle. 9.35, no a pro letošek je dobojováno. Bohužel, Česko prohrálo ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem a letí se domů. Takže zahajujeme státní smutek. Ne, hlavně si z toho nic nedělejte, nebuďte z toho hokeje smutný, protože chleba stejně levnější nebude. Naopak, má to velká pozitiva. Například díky tomu, že jsme vypadli, mají Slováci z turnaje daleko menší trauma. Nebo si vemte, jak bychom si pokazili víkend, jo. Má být hezky a místo čvachtání v bazénu bychom museli čumět na televizi. Pozitivní je i to, že jsme ochránili památky. Pokud bychom totiž mistrovství světa vyhráli, tak by lidi naskákali do kašen na náměstí a to by nemuselo dopadnout dobře, no. A hlavně hrát v neděli večer finále a vyhrát ho, tak to bychom celou noc oslavovali a začít pondělí s kocovinou, hele, to nechceš. Takže všechno je tak, jak má být, nelamte si tím hlavu, berte to pozitivně, vyhrajeme to za rok. Tady je Cher. Adu.

0: 10:15. Tohle je Nico Santos. Líbí se vám to jméno? Nico? No. Nejoblíbenější jméno pro děti, tak si představte, že Eliška přišla o prvenství. Sesadila jí Viktorie. To je aktuálně to nejoblíbenější jméno. Eliška je druhá, na třetí místo patří Sofii. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své děti, stále vede Jakub, za nimi Matyáš a Jan. Tak to jsou čerstvá data. Já teda na závěr si nechávám tu nejzásadnější informaci a není to teda dobrá zpráva. Loni se podle předběžných údajů narodilo nejméně dětí od roku 1806, od kterého jsou údaje o počtu narozených k dispozici. To je strašný, tak pojďme to napravit, pojďme s tím něco udělat. Teď mrkám, jo? Takže dneska si udělejte hezký večer a pojďme zvednout čísla ve statistice.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
9: Senkor.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
14: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
15: Vrátit se v čase? V Českém Krumlově můžete. Fotografie Josefa a Františka Sajdlových vyprávějí příběh Šumavy a Českého Krumlova. Každodenní život, práce i zaniklá místa ožívají v jedinečných snímcích. Výstavu doplňují autentické předměty ze sbírek. Navštivte výstavu v regionálním muzeu v Českém Krumlově a zažijte minulost na vlastní oči. Více na muzeum.cz.
16: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
19: Jo, jsou tady.
20: Jsou tady.
17: Řekni to všem!
2: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Obrovský hit Taylor Swift. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech teď před 10:00. Začal bych s dovolením v Českých Budějovicích, ulice U Výstaviště. Pozor, je tam propadlá vozovka v průměru 1 metr a hloubka 40 cm, takže obrovská džuzna. Pacha, ať do toho nevjedete. A ještě se přesuneme na Prachaticko, tam si dejte pozor u obce Husinec. Mezi obcí Husinec a Dvory, dopravní nehoda, srážka dvou vozidel, uzavřen je jeden jízdní pruh. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup na nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Máme 10 hodin, hezké dopoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Velvyslancem České republiky ve Spojených státech se stane velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády podle ministra zahraničí Macinky schválili. Balík změn ve vedení 16 velvyslanectví a stálých misí schválila ještě Fialova vláda. Babišův kabinet ho ale zrušil. Premiér se nakonec s prezidentem domluvil na 4 změnách. 4 měsíce sledování a pak zásah. Strakoničtí kriminalisté odhalili na Blatenskou výrobnu heroinu. Obvinili 2 muže ve věku 36 a 40 let, kteří sami byli na droze závislí. Při prohlídce policisté našli i 2000 injekčních stříkaček. Oba muži jsou stíhaní na svobodě. Hrozí jim až 5leté vězení. Ničivá krupobytí budou ve světě čím dál častější a podle nové studie v prestižní časopisu Nature bude ohrožena i Evropa. Kroupy přitom patří mezi meteorologické jevy způsobující ty největší škody. S globálním oteplováním poroste četnost ničivých krup o průměru větším než 3 cm. A Vít Kopřiva ani Kateřina Siňaková do 3. kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva nevyužil proti 20letému Španělovi Martínu Lundalečovi vedení 2-0 na sety a prohrál v 5 setech. Siňaková ztratila nadějně rozehraný duel s Kanaďankou Viktorií Embokovou.
12: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
11: Dneska se deště a přeháněk bát nemusíme, předpověď na pátek slibuje až do večera skoro jasno a denní maxima do 26. Odpoledne ale místy může foukat.
9: Hit Radio Faktor.
0: Každá hodina nás přibližuje k vytouženému víkendu, tak vydržte ještě chvilka a pak začne pohoda a klid. U nás teď si já.

0: Ta příjemně houpavá melodie Next Summer, Damiano David, Hit Radio Faktor. My s Pavlem připomínáme, že se zítra v Českých Budějovicích běží půlmaraton, je to tak?
1: Je to tak a s tím souvisí také řada uzavírek, ale tak dostali jsme letáčky do schránek, všechno víme, vypadneme z města a bude to dobrý.
0: Víme co a jak a hlavně tato událost láká i diváky. Podél té trasy vždycky stojí prostě tisíce lidí, je to tak.
1: Musíš zafandit.
0: Musíš zafandit. Já mám kamaráda, který každý rok běží, každý rok se účastní. Ten kamarád se jmenuje Pavel Capl.
1: Zdravíme.
0: Kdo ho zná, tak ví. On je takový srandista a on to každý rok běží v nějakým kostýmu. Jo. Takže třeba před 2 lety si nazul lyžáky.
1: Běžel to lyžák.
0: Ne teda celý, ale nějaký jako úsek. Minulý rok měl na sobě vanu a při běhání dělal, že se sprchuje. Ona to byla taková nafukovací vana. Dokonce spousta novinářů ho zachytila, takže to bylo všude.
1: Krásný. No a víme, v čem vyrazí letos?
0: Víme, já jsem s tím mluvil. Já teda nevím, jestli to můžu říct, jestli je to jako veřejný, nebo... No, hele, ten blázen si pořídil kostým kuřete, kompletně i s těma nohama, jo. A co víc, na trase závodu se nachází jeden nejmenovaný fast food, kde dělají z kuřat jídlo. On tam se vtrhnout a zeptat se na příbuzní.
1: To bude zajímavá sobotní směna teda. Rád bych u toho byl, ale...
0: Ne, tak jenom pro vysvětlení, kdybyste takovýho blázna potkali, ten člověk je jinak v pořádku. Prostě je takový srandista, no. Dokážeš si to představit?
1: Jako chudáci ty brigádníci tam. Nevím. No,
0: hele, těším se na fotky. Hezké dopoledne.

0: Če. A necháme to až na pondělí. Dneska je pátek, dneska už se nemaká.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Vrátit se v čase? V Českém Krumlově můžete. Fotografie Josefa a Františka Sajdlových vyprávějí příběh Šumavy a Českého Krumlova. Každodenní život, práce i zaniklá místa ožívají v jedinečných snímcích. Výstavu doplňují autentické předměty ze sbírek. Navštivte výstavu v regionálním muzeu v Českém Krumlově a zažijte minulost na vlastní oči. Více na muzeum.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Au, zase ty moje záda. Těch bolestí se snad nezbavím. I když... Teď jsem slyšela, že masérka Iveta Zochová už napravila kdekoho. Umí masáže sportovní, hloubkové, mobilizační, baňkování i tejpování. A prý teď dokonce rozdává masáže zdarma. Jdi na Instagram nebo Facebook Masáže Iveta Zochová a vyhraj jednu z 5 bezplatných masáží. Masáže Iveta Zochová. Ucítíš ten rozdíl.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
9: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
10: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
9: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
10: Když vysavače,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
12: Kam to všechno dát?
11: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
12: Snadno dostupné a monitorované.
11: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
15: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

Potkal jsem tě po letech a se skupinou Činasky se potkáme 14. srpna ve Strakonickém letním kině. Je pátek, je možný, že zítra budete někteří z vás polikat prášek na bolest hlavy a budete si slibovat, že už nikdy nebudete pít. Taková situace může nastat, pokud vyrazíte ven, třeba na diskotéku, do hospody nebo do klubu. S námi vám ale kocovina nehrozí. My vám dneska večer budeme hrát to nejlepší z uplynulých dekád. Vaše oblíbené hity z 80. a 90. let a taky z nového milénia. Takže naprosto dokonalá hudební kulisa a my budeme rádi, když si to s námi užijete. Dáme si pochopitelně taky malou hudební ochutnávku. Je tady hit, který jsem strašně dlouho neslyšel. Teda vlastně slyšel, když na začátku jara přijeli pod dlouhý most v Českých Bujovicích Kolotoče, tak to tam hráli z repráku na plný pecky. Jinak 90. jak vyšitá. Nana a Lonely.

0: Na Hitrádiu Faktor Song Golden. Tady není o čem. Rodičové, měli byste vědět, že už jenom 4 týdny a na školách se bude rozdávat vysvědčení a dětem začnou prázdniny. 2 měsíce volna. Tak jestli pak už pro ně máte program, co? Na druhé straně to taky znamená, že už jenom 4 týdny a vyrazíme k moři. A to je dobrá zpráva. Tak za chvilku si dáme hit, který k moři prostě patří. Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita.
1: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
4: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
5: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
4: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, šlu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
9: Velkoj malonkot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
10: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
11: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
12: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
11: www.dveřepodlahy.com.
13: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
14: Bauhaus, když se to má podařit.
15: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
15: Kaufland.
17: Hit Radio.
18: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
19: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
20: Hit Radio Faktor.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Jak slyšíte sami, hrajeme vám hity. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, mimochodem bude 11 hodin, hezké dopoledne i za volant. Aktuálně stále pozor mezi Husincem a obcí Dvory, vyšetřuje se tam dopravní nehoda, uzavřen je jeden jízdní pruh. A pokud jste v Českých Budějovicích, tak pozor v ulici u Výstaviště, propadla se tam vozovka. Šťastnou cestu, dobře dojeďte do cíle, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Nová dvojka a Shop roku fandí Česku!
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
1: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát! Oh.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
11: Dobré dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Česká republika získala další spojence ve svém úsilí ochránit těžký průmysl, a to před náklady spojenými s emisemi uhlíku. České snahy podle ministra průmyslu Havlíčka podpořilo nově i Maďarsko, Itálie a Rakousko. Havlíček to uvedl v Bruselu. Tři země se tak připojily k dalším 5 státům, které společně s Českem vyzvaly třeba k zachování současné úrovně bezplatného přidělování povolenek. Po více než 50 letech se splnilo přání Hany Benešové. Vila Edvarda Beneše v Sezimově Ústí nově patří pod Husitské muzeum v Táboře, kterému ji prezidentova žena odkázala. Areál i s hrobkou manželů Benešových má být více přístupný veřejnosti a muzeum chce časem rozšířit i prohlídkovou trasu. Jméno Eliška už po 13 letech není na prvním místě nejoblíbenějších dívčích jmen, předstihla ji Viktorie, třetí pak byla Sofie. Mezi chlapeckými jmény nadále vede Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Včera o tom informoval statistický úřad. A putování českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku skončilo ve čtvrtfinále, stejně jako loni, kdy jsme nestačili na Švédsko. Tentokrát jsme hráli s Finskem, které nás přejelo 4-1. Výsledek na turnaji odráží podle kapitána Červenky realitu. Po včerejšku jsou tak jasné semifinálové dvojice. Švýcarsko vyzve zítra Norsko a Kanada Finsko.
12: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
11: Kouknem na předpověď, na konci pracovního týdne si užijeme skoro jasno, a to po celý den. Odpoledne se teploměry podobně jako včera dostanou mezi 23 a 26 stupňů.
9: Hit Radio Faktor.
0: Slovo si beru zase já, ale ne nadlouho. Na značkách je totiž slavný švédský DJ Avicii, tak tady ho máte a volume doprava.

0: Na Hydrádiu Faktor Sugar Babes About You Now a za chvilku vyrazíme na zasněžený svah a dáme si snowboardiáckou hymnu Dan Barta a On My Head. No a teď je na čase přivítat v našem éteru hosta. Každý týden je u nás hejtman Jihočeského kraje doktor Martin Kuba. Pane hejtmane, minule jsme se bavili o opravě silnice u Římova a dneska se zastavíme u zdravotnictví. Ve Vodňanech se totiž minulý měsíc otevřela nová dětská ambulance a péči o malé pacienty tu zajišťují lékaři ze Strakonické nemocnice. Je právě tohle cesta, jak do budoucna zajistit pediatrickou péči tam, kde praktických lékařů pro děti ubývá?
1: My se v téhleté chvíli snažíme pokrýt našimi nemocničními lékaři i provozy takovýchhle ordinací, které třeba provozoval nějaký lékař soukromý a v té chvíli skončí. A ono je dneska velmi složité takového lékaře najít, takže my se snažíme, abychom tyhle ty služby už dokázali pokrývat z našich nemocničních kapacit a dětští lékaři z našich nemocnic tam jezdí sloužit. Tohle to se v těch Vodňanech povedlo, to samé teď budeme dělat na Prachaticku ve Vimperku, aby nezanikla ta ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, a to samý je vlastně ten koncept, který tady chystáme na Českobudějovicku v Českých Budějovicích, kdy už probíhají ty stavební práce v ulici vedle Budvaru, kde vyrůstá ta nová poliklinika, kam právě posadíme praktické lékaře pro děti a dorost, které dneska máme vlastně nabrané v nemocnici a jsou připraveni na to, abychom tuhle tu polikliniku provozovali a co nejvíce zajišťovali právě tu terénní péči, a jsem rád, že se nám to daří. Je ten příklad těch Vodňan na to, co teď budeme dělat ve Vimperku, a právě ta nově vznikající dětská poliklinika je ukázka toho, že máme jasný koncept a snažíme se ten výpadek těch praktických lékařů pro děti a dorost, který na tom trhu vlastně vzniknul, řešit kapacitně z našeho českého zdravotnictví, z našich nemocnic.
0: Děkujeme za odpověď a jako rodič říkám, že mít pro dítě dostupného doktora, to je prostě základ. Tak ať se to daří co nejlépe, děkujeme a za týden zase naslyšenou.

Na Hitradiu Faktor Rihanna a Umbrella a vypadá to dneska dobře, deštník potřebovat nebudeme. Už zítra se bude v Českých Budějovicích běhat. Vodafone

0: místo, kde si můžete odpočinout, můžete tam chillovat, můžete si půjčit powerbanku, občerstvit se banánem, vyfotit se, zasoutěžit si o sluchátka Samsung a nebo zabavit děti malováním na batušky. No a Vodafone přidal ještě jednu specialitu. Kdo si po akci až do 7. června pořídí novou službu ve Vodafone prodejně v IGI, může to být mobilní tarif, fixní internet nebo Vodafone TV, a ukáže aplikaci Ranček, může tím získat chytré hodinky Xiaomi za 1 korunu. Tak co, přidáte se?
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
9: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
8: a poctivé pivo z místních pivovarů.
9: Vysočina, to je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
8: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
10: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
11: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
12: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
13: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
14: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Jihočeské mléko trvanlivé, plnotučné, 1 litr za 12,90. Meruňky, 1 kg za 79,90. Ryze české Terno.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu.
16: Barvu? Já tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
17: Kaufland.
18: Jsou tady.
17: Jsou tady.
19: Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
17: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
17: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Všimli jste si, jak vás tenhle ten hit pomalu vtáhne do svého rytmu a nechá vás cítit každou notu? David Kušner je v tomhletom prostě neskutečný. Tohle byl hit Daylight u nás na Hitrádiu Faktor a teď už taky tipy na dnešní večer.
1: Kam vyrazit? Kam vyrazit?
0: Do muzejní noci se v pátek připojí například Prachatické muzeum. Od 17 do 22 hodin můžete navštívit výstavu věnovanou málo známé historii Prachatického ostrostřeleckého spolku. Od jehož založení uplyne letos 210 let. Poté bude výstava přístupná až do 4. října. To Prachatické muzeum v Písku vás zve v pátek na muzejní noc ve znamení zlata, od pohádkového až po skutečné. Program začne v 17 hodin na nádvoří muzea a potrvá do 22. Čeká vás dobrodružná cesta za zlatým pokladem, rýžování zlata, pohádkové tržiště, historické mechanické hry, živá hudba, kejklíř, dělostřelecká show i program pro děti. Strakonický hrad, tak ten ožije v pátek mezi 16. a 22. hodinou pro změnu kouzelnou loutkovou muzejní nocí, která nabídne zábavu pro malé i velké návštěvníky. Těšit se můžete na pohádková divadelní představení, koncerty, tvořivé dílny, workshop vodění loutek nebo výrobu vlastní loutky, no a na pódiu vystoupí například Václav Upír Krejčí nebo kapela Pískomil se vrací.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Eva Farná a Miraj a Vzpomeneš si. No a Miraj Navrátil má za sebou opravdu nezapomenutelný týden. On se totiž stal tatínkem. S přítelkyní Sárou se jim narodil tento týden syn, který dostal jméno Jonatán, což si myslím, že je hezký jméno. Takže ještě jednou velká gratulace novopečeným rodičům a víc takových hezkých a radostných zpráv. Za chvilku srdcovky a Jirka Pelnář, já přeju krásný zbytek dne všem, užijte si víkend. No a v pondělí v 9 hodin zase v plné síle a kráse. Mimochodem, svátek budou mít děti, tak to tady oslavíme.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Velkoj malonkot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
9: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
10: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
11: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
10: www.dveřepodlahy.com.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
16: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
15: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
16: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
17: Prior je tady totiž pro vás.
18: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
19: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio Faktor.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio. Súbeme la radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, v Budějcích opatrně na generála Píky, když jedete od Jírovcovky směrem k VŠTE před tím menším kruháčem do lesa, došetřuje střed osobáku s nákladňákem a bouralo se i před Husincem ve směru od Laziště. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré poledne. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Zároveň podpořil apel rumunského prezidenta na silnou mezinárodní odpověď. Spojenci by podle Pavla neměli zůstat jen u společného odsouzení. Na síti X uvedl, že Rusko musí jasně pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit. ODS se obrátila na šéfku státní služby. Opoziční strana chce, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro Agrofert. Podle šéfa ODS Martina Kupky jde o cestu, jak zabránit tomu, aby ministerstva uvolňovala dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly státu vzniknout mnoha set milionové škody. A teď už míříme do našeho regionu.
4: Ve Frimburku bude bezpečněji, zítra tu otevřou nový podchod pod hlavní silnicí směrem na Lipno, stál téměř 23 milionů a propojí centrum s lokalitou Rybí zárna. Pomůže hlavně chodcům, cyklistům a rodinám s dětmi, které už nebudou muset přecházet frekventovanou silnici.
1: Hokejový servis Hit Radio.
5: Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3-1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl kapitán Roman Josi, který si připsal gól a dvě asistence. Švýcarsko ve vyprodané Swiss Life aréně vyhrálo i osmý zápas na turnaji, i když poprvé prohrávalo.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
7: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
4: Dnešní odpoledne nám počasí nepokazí, na jihu vydrží skoro jasno, místy může trochu foukat, ale naměříme i k 26 stupňům.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: 12 hodin, 3 minutky, dobrou chuť k pátečnímu obědu přeju. Po dvou dnech takového trošku nedobrovolného volna jsem zpátky. Srdcovky Hit Rádia jsou samozřejmě připravené a já bych jenom chtěl vědět, jestli jste přežili ten pracovní týden a ty tropy. Dejte mi vědět na 777-937-777, že jste tady. Napište mi, stačí jenom třeba žiju a nějaký vykřičník k tomu. No a když už máme za sebou tohle životní dobrodružství, tak se pojďme dát hit z roku 2015, který se taky jmenuje Coldplay Adventure of a Lifetime a je to srdcovka s číslem 1.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime, srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je 12 hodin, 7 minut, máme za sebou první srdcovku, další 4 jsou před námi a samozřejmě nebude chybět ani ještě ta jedna navíc extra na vaše přání a i ta dnes bude narozeninová, to znamená, že vlastně už teď klidně dopředu, už mi můžete začít i psát na 777-937-7777 rok, v jakým jste se narodili. Já začnu mezi tím hledat a vybírat, co si dneska teda z toho vašeho roku narození zahrajeme. Jinak vracíme se do doby, no, vracíme se do 90. let se srdcovkou číslo 2 a to se vracíme vlastně do doby, kdy jsme jídlo takhle u oběda rovnou jedli, jo? A ne, že jsme si ho nejdřív vyfotili, postili na Instagram nebo poslali známým a pak se teprve do něj pustili. To byla úplně jako jiná doba. Fotíte si jídlo, než jdete sníst. Ne pravidelně, ale třeba i nějaký jenom jako zákusek. Děláte to? Jo? Takhle, nejste sami, je to naprosto v pohodě. Jenom blbý je, že většinou, než to člověk jako třeba jako fakt jako hezky jako vyfotí, koukne na to, našteluje to z té správné strany, tak potom to jídlo je úplně studený. Na druhou stranu, zase studený jídlo v tomhle šíleném pařáku, který máme i dneska, tak ono je to je aspoň maličko osvěžující. Tak se pojďme osvěžit, dámy, holky, děvčata, mám tady něco pro vás. Jo, stýskalo se mi po vás, nebudu lhát. Takže rok 1996 a legendární Spice Girls jenom a jenom pro vás. Tak pohrovou pracovní dobu.

0: Fun Factory. Další srdcovka na Hit Radio ve 12 hodin 15 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Stejně, Fun Factory, to je taky jako legenda 90. Když jsem říkal, že v 90, tak jsme žili v době, kdy jsme si oběd, který teď možná máte ještě před sebou, tak jsme nejdřív jedli, a protože ho nikdo vlastně jako nefotil, ani to nikomu nenapadlo. Tak teď se dostaneme do doby, kdy jsme vlastně posílali jenom pohledy a dopisy a olizovali jsme poštovní známky. Taky teď, když zavřete oči a já řeknu olíznout poštovní známku, hele, taky máte husí kůži, vybaví se vám ta chuť na jazyku, to lepidlo, to je strašný. Prostě bohužel naše tělo tak občas si pamatuje věci, které bychom z té hlavy a nejvíc teda z těch našich chuťových buněk úplně jako vymazali. A zrovna si troufnu říct, že zrovna obálky a poštovní známky, to je jedna z věcí, která už tam dávno v té hlavě být nemusela. Závidím mladším ročníkům, co tohle nezažili. My si dáme hit z roku 1987. Michael Jackson. Troufnu si říct, že Michaela Jacksona v srdcovkách nikdy není dost. Je to skvělá píseň, která je i tak trošku duetem. Sheryl Crow tak zpívala jednou vokály v 88. a v roce 2001 tak si s ním dokonce ty vokály zaspívala i Britney Spears. Tak tady je originál z roku 1987. The Way You Make Me Feel, srdcovka číslo 3.

0: Z nuly až na vrchol. Tak to jsou Oasis. 12 hodin 25 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je hezký, když takhle jako vidíte skutečně jako umělce, kteří to dotáhli opravdu až úplně nejvýš v těch hitparádách a vlastně za sebou nemají to velké zázemí, slavné rodiče, ale prostě jenom lásku k té hudbě. A shodou okolností právě Oasis jsou jasným příkladem toho, že opravdu z té nuly se dokáže člověk jednou dostat až na stop, jo? I když ta cesta bývá občas trnitá. Tohle byla pátá srdcovka. Uteklo to zase jako voda, za chviličku bude půl jedné. Vy posloucháte Hit Rádio.

0: narození. Já vyberu jeden rok, vyberu nejslavnější hit, nebo pokusím se vybrat ten nejslavnější hit a za chviličku si ho dáme jako narození novou srdcovku. Tak ještě jednou 777 937 777.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
5: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
6: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
14: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Písku. 5. a 6. června se promění letní kino Písek v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
15: Kaufland.
16: Jsou tady.
15: Jsou tady.
17: Jo, jsou tady.
18: Jsou tady.
15: Řekni to všem!
19: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
15: Jsou ještě tady?
20: Jsou tady.
15: A

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ

0: Linkin Park na Hit Radio ve 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jsem rád, že posloucháte páteční srdcovky na Hit Radio s Jirkou Pelnářem a je před námi srdcovka na vaše přání. Ta je narozeninová, když máme o víkendu narozeninovou ruletu. To znamená, že píšete rok vašeho narození a na základě toho my tady na Hit Radio hrajeme hity. Moc díky za všechny ty zprávy. Dokonce koukám, že jsme se dostali i do roku 1952. To mě moc těší, že posloucháte. Toho si moc vážím. To už máte spoustu životních zkušeností, abyste věděla, jaké rádio poslouchat. Toho si moc vážím. Díky moc. 1952. K tomu se určitě někdy dostaneme. Budu muset jít ale někam na půdu a hodně, hodně oprášit desky, abych něco z toho roku našel. Ale to snad až příští týden. Teď tady totiž mám zprávu, u který normálně mám slzu v oku. A vy možná budete mít taky. Jo? Píše Anet. Ahoj. Jsem ročník 2008, zítra je mi 18 let. Měla jsem mít velkou oslavu, ale ležím v posteli s chřipkou. Hůř už to vít nešlo. Tak jsem se na to těšila. Tak alespoň poslouchám moje oblíbené Hit Radio a srdcovky, které jindy nestíhám, protože jsem ve škole. Srdcovka na přání by mi udělala radost. Ahoj, Anet. Anet. Za prvé. To, že jsi nemocná na tvé 18. narozeniny, tak to je jenom příprava prostě toho, co tě potom dál v životě toho skutečného života dospěláku čeká. Jo, takhle už to bude pořád. Není to bohužel jednoduchý život v dospělosti. Na to si člověk musí zvyknout. Bohužel je to pro tebe tak trochu křest ohněm a právě proto vybírám hit z roku 2008, který funguje podle mě jako v pohádce nebo v té básničce o Mravenečkovi. Tenhle hit je jako když přijde doktor, pofouká ti na bolístku, pohladí tě po čele, hop a zítra ráno věřím, že budeš skákat zdravá z postele. Tak ať tě vyléčí. Od nás, od Hit Rádia, teď foukáme na tvou bolístku. Kings of Leon!

0: Damiano David na Hit Rádiu ve 3/4 na 1, píseň Narozen se zlomeným srdcem. No, my jsme se probudili se zlomeným hokejovým srdcem fanouškovským, to je pravda. Jedeme z mistrovství světa domů, i o tom si dneska ještě budeme určitě povídat. Zároveň tady pro vás ještě mám spoustu věcí do 15. hodiny, než nám začne odpolední show. Společně tak si dnes ještě můžeme užít fantastický hity. Zároveň tady pro vás budu mít kolekci 12 detektivních knih v hodnotě 5000 korun. A k tomu navíc tady ještě pro vás budu mít dneska lístky na fotbal, protože v neděli hraje český nároďák před odletem na mistrovství světa. A kam se po 20 letech dostali? Tak budeme hrát doma s Kosovem. A já tady ty 4 volňásky pro vás mám. Tak i ty vám dnes do 15. hodiny 100% rozdám. Tak buďte dál s Hit Rádiem, buďte s námi.
1: Hit Rádio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Rádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
6: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
7: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Rehab in my head na Hit Radio ve 12 hodin 59 minut. Takže za minutku celá. To znamená, že si dáme nejnovější zprávy, aby jsme viděli, co se kde děje. A pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte, začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči po víkendu pozor, když jedete z Kamenného újezdu do Plavnice, dojde tu k jednodenní uzavírce železničního přejezdu kvůli opravám, tak s kým počítejte, jak vás omezení nezaskočí. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Je tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak není ohrožena. Vyplývá to z mimořádného šetření, které provedl Energetický regulační úřad. Trh je nyní podle úřadu stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Další vývoj ale bude nadále sledovat. Živnostníci zajásají, sníží se jim povinné odvody na sociální pojištění. Sněmovna schválila návrh, který vrací minimální vyměřovací základ na 35% průměrné mzdy. Kolik tedy budou nově hradit, řekne mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
15: Schválený návrh počítá se snížením minimální zálohy na důchodové pojištění u OSVČ, vykonávajících hlavní samostatnou výdělečnou činnost z 5720 korun na 5005 korun. Nižší úhrady se budou vztahovat i na OSVČ v paušálním režimu spadající do prvního pásma.
14: Rozdíl za první měsíce roku může být živnostníkům vrácen, pokud o to požádají. Včerejší porážkou českých hokejistů s Finskem skončila i reprezentační éra trenéra Radima Rulíka. Toho čeká krátce po mistrovství světa plánovaná operace kolena a poté se už začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. A co se děje u nás v regionu?
1: V Táborské zoo vznikne nové útočiště pro šelmy, které neměly štěstí na dobré podmínky. Zahrada postaví záchranné centrum pro teplomilné šelmy, třeba lvy. Sloužit má zvířatům odebraným chovatelům, kde žila v malých kotcích nebo bez odpovídající péče. Provoz by mohlo zahájit už na jaře příštího roku.
16: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. Beton.Těšovice.cz.
1: Nakonec ještě počasí, dnešní denní maxima se dostanou mezi 23 až 26 stupňů a mraků ani přeháněk se na jihu bát nemusíme.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál 13 hodin 3 minuty. Doufám, že nejste v práci a šli jste někam ven na zmrzku. Dobrý port, co? Kéžby. No jo, no, ve snech nežijeme, ale můžete se vydat do světa za hranice vaší fantazie. V této hodině vám rozdám, nebo co rozdám, vy si vyhrajete sérii detektivních knih. Je jich celkem 12 v hodnotě 5000 korun od Lizy Reganové. Podrobnosti řeknu za chviličku, tak buďte s námi.
2: Hit Radio Faktor.

0: Miles Smith. Ve 13 hodin a 13 minut posloucháte Hit Radio. Žijeme ve velmi hektickým a někdy až moc náročným světě. A tak je někdy jako moc fajn jenom tak se zavřít sám do sebe, vzít si sluchátka a pustit si krásnou hudbu, poslouchat Hit Radio a nebo se začíst do knížky. A já jsem rád, že právě teď posloucháte Hit Radio, protože v tuto chvíli si můžete vyhrát celou kolekci detektivních příběhů od světoznámé autorky Lizy Reganové. Je to celkem 12 knížek, hodnota je 5000 korun a na vás bude, jestli budete chtít všech těch 12 knih jako e-knihy, jenom do aplikace, ke stáhnutí a nebo samozřejmě v té nádherné tištěné vazbě. To už nechám na vás. Pravidla jsou jednoduchá. Já právě teď přečtu ukázku už vlastně ze 7. dílu. Ano, ze 7. dílu. Je to Vražedná temnota. Ten příběh vypráví víceméně o tom, že temnota je v každém z nás. A otázkou je, jestli dokáže najít detektivka Josie Quinnová cestu ven dřív, než zemře někdo další. Dobře teď poslouchejte, protože závěr toho příběhu bude buď smyšlený, anebo pravdivý. A na vás je, abyste odhalili, abyste byli tak trošku jako Josie Quinnová, nebo Josie Quinn, když nebudeme přichylovat, já to moc jako nemám rád, tak Josie Quinn, tak jestli uhodnete správnou odpověď, jestli je to opravdu fikce, anebo je to pravda. Jdeme na to. Dobře poslouchejte. 7. díl. Vražedná temnota. Když strážce parku narazí v lese na těla Valerie a Tylera, detektiv Josie Quinn tuší, že jde o víc než jen o náhodnou otravu. Pitva jí dá za pravdu. Valerie někdo před smrtí do krku hrubě zastrčil přívěsek. Při prohledávání okolí objeví Josie tým třetí spací pytel, což naznačuje, že u ohně mohl být tu noc ještě někdo další. Byla to neznámá pohřešovaná oběť, nebo to byl podezřelý na útěku? Mohla by to být žena, která chvíli na to vyběhla z lesa přímo pod kola Josie na auta? Indicie Josie vedou na místa ukrytá hluboko v lese, do propletených jeskyní a také na statek mimo civilizaci, kam se lidé chodí schovávat a kde se setkají s mladou dívkou s vyděšenýma očima a obvázaným zápěstím, která ví víc, než říká. Druhý den ji však najdou mrtvou. A se shodným přívěskem. Začíná to vypadat, jakože se společenství žijící mimo civilizaci není neškodné, ale že jde o velmi nebezpečnou sektu, kde platí pravidla zabij, nebo budeš zabit. Je to pravda, nebo to není pravda? Je to možný? Je ten příběh, takhle pokračuje dál. Nechám to na vás. Volejte právě teď na 800 937 937. Pokud správně odpovíte, tak série 12 detektivních příběhů od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun je vaše.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Katy Perry, Hot and Cold, horko nebo zima, no tak to vlastně bude i teď. Buď tady bude opravdu jako velký horko, a nebo to bude studená sprcha pro Pavla, kterýho mám na telefonu. Pavle, krásný odpoledne.
1: To by taky?
0: Já slyším, že si asi za volantem, předpokládám.
1: Ano, ano.
0: Výborně, jím. Tak jo. Poslouchal jsi dobře ten příběh, který jsem před malou chviličkou četl?
1: Jo, poslouchal.
0: Na tobě bude jenom teď říct, jestli si myslíš, že to je pravda, a nebo že jsem si to celý vymyslel. Správná odpověď ti zajistí, počkej, jenom připomínám, 12 knih od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun. Tak, a teď mi řekni.
1: Já si myslím, že to bude pravda.
0: Myslíš si, že to bude pravda? Myslíš si, ano. Že nejsem schopný si vymyslet takovýhle jako příběh?
1: No a to třeba seš, ale myslím si, že to bude pravda.
0: Dobře, tak správná odpověď je, že ano, je to skutečný příběh.
1: Tak ráda.
0: Hezky. I když to vypadá dost reálně, tak Liza Reganová do svého příběhu opravdu zakomponovala všechno, co jsem říkal. A musím teda trošku varovat, realita, co se těch sekt týče, tak ta bývá často dokonce ještě bláznivější, temnější a především horší. A vražedná temnota může být varováním, že se sektami není radno se zaplést. Tak, a teď mi jenom řekni, zapleteš ty se tady do těch sekt, anebo je to dárek pro někoho?
1: S těma se zaplete moje manželka, já si myslím, že ona se tomu jako tak nějak bude i hodit, tak...
0: Já ti gratuluju, protože teď to, co jsi řekl, tak je vlastně jako důvod, proč by se s tebou paní neměla bavit. A vzhledem k tomu, že jí dáš navíc ještě 12 knih, což jsou knihy cca na celý rok, tak alespoň řekneš, miláčku, když už si tady se mnou nebudeš povídat, tak tady máš ode mě dárek a ona ti padne kolem krku a nakonec to bude úplně neuvěřitelné. Ty bláho.
1: Jo.
0: Pavle, člověk se musí ještě pořád učit teda, tak díky.
1: Já moc krát děkuju.
0: Jak dlouho jste spolu?
1: 10 let.
0: A víš to přesně, anebo typuješ?
1: Ne, vím to přesně, budem mít výročí za chvilku, takže...
0: Nádhera, takže ještě dárek k výročí. Pavle, hele, těch 10 let, naučil se z toho opravdu hodně, já ti gratuluju. Užij si volný večery, bude jich hodně.
1: Jo, moc děkuju.
0: Měj se krásně, šťastnou cestu, ahoj.
1: Taky ahoj.
0: No a pánové, pokud vy chcete mít několik volných večerů jenom sami pro sebe a vaše paní, aby si měla co počíst, tak v pondělí opět pokračujeme tady na Hit Rádiu s naší speciální hrou, ve které jako hlavní cena je 12 knih detektivních příběhů od Lizy Reganové.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: šampionů. Ta mimo jiné dneska probírala zahraniční politiku.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho Buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
3: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
2: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobný, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
4: Dokonce na několika politických mítinzích ten Buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
11: Kam to všechno dát?
10: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
11: Snadno dostupné a monitorované.
10: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
12: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
17: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
18: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
17: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
18: Když vysavače,
17: tak Mironet. Klikni dvakrát.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
20: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dance na Hit Radio ve 13 hodin 38 minut. Možná jste taky slyšeli informaci z Karvinska, nás to tady baví všechny, že policie na Karvinsku odhalila sfetovaného školníka. Následně teda zjistila, když ho chtěl asi, nevím, nahlásit ředitelně, že si ty je i ředitel školy. Zajímavý. Takhle, všichni jsme měli ve škole divného školníka, na tom se asi shodneme, ale tenhle to teda dotáhl na úplně jiný level. Biologii s chemií tam teda kombinoval jako nikdo jiný. Tak jakou vzpomínku na školníka máte vy? Zatímco budete vzpomínat, tak já vám tady dám dánský projekt, trocha Eurodanceu. Alice DJ, Back in My Life. Hezký odpoledne.

0: Za minutku bude 3:45, posloucháte Hit Radio, tohle byli Jeleni, všude zdejší, ano. Všude dobře, ale doma nejlíp. To si určitě říká i výherce Eurojackpotu, že zaplať pánbůh, že žije v Česku. 2 miliardy 911 milionů korun. To je úlet. To není rozpočet hollywoodského filmu, to je skutečná výhra z Eurojackpotu, která padla v Česku. Taky jste si hned představili, co byste si za to koupili? Jasně, chápu. Hele, tohle už je suma, kdy se jako fakt ty peníze dají vyhodit za úplný nesmysly, jo? Můžete za to koupit třeba skoro 10 000 luxusních výřivek nebo víc než 1 milion vstupenek do Disneylandu. Já jsem to tady ještě hodil do kalkulačky. A říkal jsem si, že vlastně, kdybyste si dávali stranou 100 000 korun měsíčně, tak vám tyhle prachy vydrží přes 2000 let. 2000 let. To je prostě masakr. Mazec. No tohle je přesně ten moment, kdy si uvědomíte, že některé sny opravdu nemají strop. Jo? A někomu od nás z Čech se prostě splnili.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Rádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invíjí za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Start, plyn, výkon. Motor chce péči, ne kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Service, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Service, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Service, vaše stroje v kondici.
6: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
13: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
14: Velkoj malou kot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
8: a platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
14: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
15: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
14: www.dveřepodlahy.com.
16: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
17: Bauhaus, když se to má podařit.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Hello.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou právě ty dohrál. Posloucháte Hit Radio, před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, zítra v Budějcích pozore na uzavírky, poběží se půlmaratona, uzavřena bude řada ulic kolem centra, to hlavní přijde na řadu od 17.30 do půl 11. večer. Pevné nervy, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
4: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmamuzem, pohodové odpoledne. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin, čtvrtina denně. Nejčastěji se hájí po elektronických cigaretách. V celé populaci, ale jinak kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice. Hasiči loni likvidovali skoro 13 stovek požárů způsobených nevyhovujícím stavem komínů. Je to nejvíc za poslední 4 roky. Přibylo i požárů topidel, kterých bylo loni 143, tedy nejvíc za 10 let. Pokračuje mluvčí generálního ředitelství hasičů Kristýna Posekaná.
13: Nejčastější příčinou požárů komínů bylo vznícení sazí. V menší míře za to mohla nevhodná konstrukce, zazděný trám nebo spáry v komíně. Topidla hořela nejčastěji kvůli nesprávnému umístění a instalaci, technické závadě nebo špatnému stavu spalinových cest.
12: Vždy je třeba dodržovat bezpečnostní zásady a k čištění či kontrole přizvat odborníka. Při akci Noc kostelů se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celé republice. Letošní ročník nese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. A teď už něco z regionu.
1: U Temelína sílí odpor proti plánované spalovně. Proti stavbě v Hůrce už se spojilo 17 měst a obcí a Temelín chce na podzim uspořádat referendum. Ve spalovně by podle plánů končil hlavně nebezpečný průmyslový odpad, ale i ten ze zdravotnictví. Investor tvrdí, že zařízení bude bezpečné.
14: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
1: Zítra a v neděli dorazí přehaňky, dneska si ale užijeme azuro, předpověď na páteční odpoledne hlásí skoro jasno a maxima do 26.
15: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Ten pátek se ale vleče, co? Já vím, to je naprosto normální, ale něco s tím uděláme. Zkusíme to trošku zrychlit. To znamená, že vyberu vyberu hity, který nám, teda kromě toho prvního, jo, protože zase pořád máme za sebou celý pracovní týden a je horko, tak aby nám ta naše životní pumpa, to srdíčko neprasklo, tak taky trošku zvolníme tempo, ale můžeme si to okořenit, alespoň tím, že si spolu popovídáme. Budu tady mít v rámci pořadu Pravda nebo Bullshit další ožehavé téma, tak si připravte mobilní telefony, telefonní číslo je 777-937-777 a budu chtít vědět a znát vaše názory. Za chviličku.
15: Hit Radio Faktor.

0: Bruno Mars a jeho Granát na Hit Radio ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a teď přichází ta chvíle, kdy taky konečně na hlas i v rádiu budete moct říct váš názor na věc. To vám dopřáváme od pondělí do pátku vždycky po druhé hodině. A dneska tady máme celkem zajímavý výzkum, že
1: vědci
0: tvrdí, že 70... Počkej, takhle uděláme to. Takhle. Napínavý. 76% lidí si myslí, že sprosté nadávání při sledování sportu je naprosto normální. Tak co vy na to? To se nám docela hodí, teď kort po tom hokeji, že jo? A navíc ještě před fotbalem, před mistrovstvím světa. Tak je to naprosto normální, to, že prostě my Češi jako opravdu velmi sprostě někdy jenom sprostě nadáváme, když sledujeme sport, ať už doma u televize, anebo když jsme přímo třeba na stadionu. Dejte vědět na 777-937-777 a rovnou mi tam je napište, do jaký kategorie patříte vy? Jestli do té jako úplně jako co je v pohodě, nebo jestli prostě sprostě nadáváte, no a nebo jste prostě dlaždíči. 777-937-777, pište zprávy, posílejte hlasovky, těším se.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 14 hodin 16 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak nám
1: vědci.
0: Ano, vědci tvrdí, že 76% lidí si myslí, že sprostý nadávání u sledování sportu je naprosto normální věc. A tak se vás ptáme na Hit Radio, co vy si o tom myslíte. Na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 mi voláte, píšete? Tak pojďme na to. Čau, hele, normální to je, teda u mě. Já se nemůžu dívat na hokej s dětma, protože nadávám hrozně. A patří to k tomu. Navíc je to můj ventil, takže potom doma neřvu na paní s dětma. Zdraví Tomáš. Díky za zprávu. Honza píše, zdar Jiří, jako normální to asi není, ale někdy se fandit slušně nedá. Berou za to miliony, tak ať si vyslechnou, co si o tom myslíme. To bylo celá ostrý názor. Když nad tím přemýšlím, hele, takhle, jo. Zkuste si představit, že jdete do práce a u toho se na vás bude dívat, nevím, třeba 10 úplně cizích lidí a budou vám sprostě nadávat pokaždý, když se vám něco zrovna na 100% nepovede. To je jako strašná představa, na druhou stranu. No, jedeme dál. My Češi jinak u sportu mluvit neumíme, takže pokud to pro někoho není normální, musí si prostě zvyknout. To je další názor. Podle mě je sprosté nadávání důsledek velké konzumace alkoholu, která je, jak všichni víme v Česku, problém. Zdraví Franta. Taky zajímavý. OK. Tak jde to ruku v ruce, že jo? No. To ano. Jenom jak to tak počítám, zatím tady ještě nemám snad jedinou zprávu, že by to normální nebylo. Ještě to takhle v rychle projedu, 777-937-777, jestli máte někdo jiný názor, klidně sem s tím pojďte. Hele, ahoj, nadávání u čehokoliv bych jako normálním nenazýval. V poslední době často slýchám děti nadávat tak sprostě, že se nestačím divit. Takže ať už je to považováno za normální nebo ne, tak bych to určitě nenormalizoval. Už kvůli tomu, kdo to může i jen náhodou slyšet. Richard. Tak Richarde, jsi první. Jsi první světlá výjimka. No, uvidíme. 76% vědců si myslí, že tedy podle vědců je 76% Čechů proto, že to je naprosto normální. Tak pojďte dál. 777-937-777.

0: Dua Lipa, Houdini ve 14 hodin 24 minut. Posloucháte Hit Radio. S váma Jirka Plnář.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Vědci tvrdí, že 76% lidí v Česku si myslí, že nadávání při sportu, sprosté nadávání, je naprosto v pořádku, je to naprosto normální. Co si o tom myslíte vy? Tak na to jsem se vás ptal. Píšete mi zprávy na WhatsApp Hit Rádia. Tak pojďme zatím udělat tečku. Ještě tady pár názorů mám, jako například tady Zdenek píše čau. Já jsem většinou v klidu, ale když vidím pruhovaný, tak se mi otevírá kudla v kapse. To mám žílu na čele a řvu na ně. Jasně, no, to asi jako, to se můžeme shodnout všichni, že nejčastěji na koho nadáváme, tak jsou rozhodčí. Ahoj, můj manžel nadává pořád. Nejvíce mi líbí, když něco začíná dělat s nadšením a postupně přidává nadávky a dokonce i věci létají vzduchem. Pak si dá cigáro a jde do toho znovu, většinou vše teda dotáhne do zdárného konce bez sumy na zdraví. Ale jinak za mě je normální nadávat a odpouštět negativu. Super, vybavuju mýho tátu za mladá. Co tady máme dál? Renča píše. Krásné odpoledne, souhlasím s vědci. Kdybys mě slyšel včera u hokeje, dlaždič je ještě slabé slovo. To se nedá takhle před 22 hodinou vůbec napsat. Já bych dokonce řekla, že je to zdravé. Dobře, děkujeme, paní doktorko, za tenhle předpis. Super. Prosím, najdu ještě

0: No tak, Luci, děkuju za tuhle zprávu. Teoreticky nám to můžeš dokázat všem. Já ti za tuhle zprávu právě teď dávám 4 lístky na zápas český fotbalový repre v neděli proti Kosovu. A tam můžeš fandit slušně. Budu za to rád. Tak jo. Nicméně, Lucinko, gratuluju, lístky jsou opravdu jako tvoje. Vám všem děkuju taky za všechny zprávy, co jste poslali. A pojďme se shodnout na tom, že
1: vědci
0: absolutně neznají Česko, protože 76% je opravdu velmi málo. U nás sprosté nadávání při sledování sportu za normální považuje podle všech zpráv cca 99,2%.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
10: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
14: Mousta, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
13: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
15: No to bych to pěkně zvoral.
14: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
16: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
17: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
18: Tak hurá na Vysočinu!
17: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
18: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
17: Skály a vyhlídky, co berou dech.
18: Rybníky, jezera i koupaliště.
17: Aktivní zábava i adrenalin.
18: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
17: Vysočina má co nabídnout.
18: Stačí si jen vybrat.
17: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
19: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: JC Stewart na Hit Radio ve 14:08. Za chviličku ještě Miraj s hitem Volám a pomalu, ale jestli se nám blíží taky naše odpolední show, která od 15 hodin bude zase tím vaším nejlepším parťákem na druhou část pátečního odpoledne. Ať už máte v plánu cokoliv, tak užijte i nadále dnešní sluneční den, který je jeden z posledních minimálně na nadcházející týden. Vypadá to, že opravdu od soboty už to má někdy začít a mají se objevit bouřky a tak dále, ale teploty pořád příjemný, někdy nad 20 stupni Celsia, tak to není úplně tak špatný, no, tak i nadále budeme jako ve skleníku, ale co si budem, no, trošku toho deště nám vlastně vůbec neuškodí.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Krásné odpoledne, faktoráci. Konečně je páteční a my uděláme všechno proto, abychom vám cestu na víkend zpříjemnili. Budeme rozhodně sledovat silnice, přidáme i tipy na jihočeské akce. No a zastavíme se i u půlmaratonu, protože já budu potřebovat poradit, jak se zítra dostat z centra města směrem Vodňany. Těšíme se na vás už za chvíli.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech. Odpolední show s Janou, Jirkou a Pavlem od 15 do 18.

0: The World je 14 hodin 3 a 40 minut. My jsme se spolu vydali na cestu kolem světa. No a do světa tak oficiálně vyráží nová mladá generace, protože dneska večer to bude ve městě Divoký. Maturanti si vyzvedli svoje maturitní vysvědčení a půjdou ho zapít. Jo? Platí to i pro vaše děti? Máte doma maturanta? No tak to vám gratuluju. Asi připravte lavor k posteli a ráno neluxujte byt. Ta kocovinka to tam asi bude. Ale nebojte se o ně, oni to dneska v noci zvládnou. Jo? Teď přece jenom mají vaše geny, ne? Tak buďte v klidu, vzpomeňte si, co jste dělali vy v jejich věku. Vlastně asi možná není dobrá rada. Kdyby to takhle platilo pro mě, tak já teď mít doma maturanta, tak buď mu musím dát prostě jenom do kapsy AirTag, nebo zamknu doma a nikam nesmí. Dobrá, ale nebojte se, oni to nějak jako zvládnou, mají na to ještě jako právo dnešní noc, protože ten oficiální dospělácký život je tady čeká až od pondělí. A zase to vyšlo na to pondělí. V pondělí my se uslyšíme? Ne, my se v pondělí neuslyšíme. V pondělí ne, až ve středu. Pondělí, úterý si dáte srdcovky s někým jiným, ve středu zase se mnou a ve středu samozřejmě nebude chybět ani naši ruleta dvojsmyslů. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte pravidelně odpoledne na Hit Radio mezi 12. a 15. a užívejte zbytek dnešního dne i víkendu. No a co se týká toho dnešního dne, tak dál ve společnosti Hit Radia a především naší odpolední show. Tak se smějte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Au, zase ty moje záda. Těch bolestí se snad nezbavím. I když, teď jsem slyšela, že masérka Iveta Zochová už napravila kdekoho. Umí masáže sportovní, hloubkové, mobilizační, baňkování i tejpování. A prý teď dokonce rozdává masáže zdarma. Jdi na Instagram nebo Facebook Masáže Iveta Zochová a vyhraj jednu z 5 bezplatných masáží. Masáže Iveta Zochová. Ucítíš ten rozdíl.
5: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
10: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
9: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
10: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
11: Prior je tady totiž pro vás.
12: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády.
8: S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
12: V Ternu od pátku do pondělí v akci. Jihočeské mléko trvanlivé, plnotučné, 1 litr za 12,90. Meruňky, 1 kg za 79,90. Ryze České Terno.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio Faktor.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. E55 nebo hlavní tah 1/3, chcete-li, má dneska černýho Petra, protože jedna nehoda za Kaplicí ve směru na Dolní Dvořiště se došetřila, ale blíž ke Kaplici na úrovni Hauseru je teďka úplně čerstvá, tam se srazila dvě osobní auta, asi je vám jasný, že 55 teďka stojí u Kaplice, takže hodně trpělivosti, opatrnost a ještě máme problémy u Třeboně na hlavním tahu.
1: Hazard faktoráci, pozor na příjezdu od Budějovic směrem do Třeboně. V Třeboni před Kláčem to stojí. Jsme tady až v té obci skoro u Vranína, takže masakr. Bude to nejmín takových 10-15 minut, co tady budeme stát. Jo, mějte se zatím bá.
2: Já se ptám tebe jako Třeboňáka, to je fronta na Třeboň klasická, turistická.
0: Ano, ale možná, že se tam něco taky stalo, tak nám když tak dejte vědět. V Budějcích je nehoda na Lidickej, na světelné křižovatce, když byste chtěli odbočit k nemocnici do ulice LB Schneidera. Takže tam taky pozor. No a při pátku to trošku uklidněte, je toho moc. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
10: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, při kterých dron v noci na dnešek zasáhl obytný dům na jihovýchodě Rumunska. Prezident Petr Pavel označil zásah ruským dronem za zcela nepřijatelný. Podle hlavy státu by spojenci neměli zůstat jen u společného odsouzení. Od ledna do konce dubna 2026 v Česku přibylo 7440 firem, meziročně o 33% více. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než polovina obchodních společností vznikla v Praze, s odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. No a Plzeň by měla být brzy energeticky nezávislá, dokončuje model pro případ blackoutu. Pokud k němu dojde, bude schopna fungovat v modelu ostrovního systému. Co to znamená, prozradí mluvčí města Monika Krauzová.
11: Nebude závislá na dodávkách zvenčí a plně pokryje potřebu sociálních zařízení, škol, školek, úřadů a dalších předem definovaných míst. Naprostá nezávislost je možná díky plzeňské teplárenské, která disponuje generátory pro tzv. Start ze tmy a má tři velké navzájem propojené zdroje pro výrobu elektřiny.
10: Toho by měla být Plzeň schopná do 12 až 18 měsíců.
3: Hokejový servis Hit Radia.
10: Útočník Matěj Bliml postrádal ve výkonech hokejové reprezentace na mistrovství světa větší vyrovnanost. Řekl to při ohlédnutí za vystoupením národního týmu na šampionátu po vyřazení ve čtvrtfinále s Finskem. V klíčové bitvě tak podle něho chyběla Česku především produktivita. Na mistrovství světa se před letoškem představil naposledy v Tampere 2022, kde přispěl k zisku bronzu 4 góly a stejným počtem asistencí v 10 zápasech. Ve Freiburgu a v Curychu měl za 7 startů bilanci 2+2.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. Beton-Těšovice.cz.
2: Co nás čeká a nemine? Zítra nebude takové vedro, i když bude to docela podobné. Teploty 24 až 27, ale počítejte s tím, že můžou přibývat přehánky a objeví se i občasný déšť, možná i zabouří. Ukazoval jsi mi něco nebo jenom diriguješ, jestli to dělám dobře?
0: No pojď ty lidi přivítat, pojď rovnou.
2: Ne, ještě se vrátíme do Třeboně, ptali jsme se vás, jestli ty kolony, které se tam tvoří, jsou kvůli nějakému accidentu.
1: A zdar faktoráci, jenom upřesňuju, když jsem hlásil, že tam je ta kolona, tak tam nic se tam nestalo, jenom ty blbouni neumí projíždět kruhový objezd, takže všichni tam čekají na to, až to auto začne odbočovat, až tam dá blinker a že prostě mimo, trošku to v té rychlý chlapci do toho, ten pravý pedál dává rychlost.
2: Díky moc a pevné nervy. Hit Radio Faktor. Krásné odpoledne, faktoráci. To platí i pro vás, pro všechny. Je páteček. Jana a Jirka, ahoj.
0: Venku to počasí naprosto nádherný a víkendu vstříc. My si to odpoledne uděláme hezký. Jana už je ráda, že skončil ten hokej a že už tady nebudu opruzovat s tím.
2: Ne, teď jsem říkala Jirkovi, já jsem se nedívala. Nemluv o tom, nebudu se o tom bavit.
0: Přesně.
2: Dneska máme klid, holky. Jdeme na Michaela Jacksona.

0: Faktor.
1: Zlepši si náladu. No fighting.

0: Hips don't lie, Shakira a Wyclef Jean na Hit Radio Faktor. Snad vaše páteční odpoledne zní taky takhle fantasticky. Už jste na cestě z práce, v lepším případě už jste třeba doma nebo někde na zahrádce a užíváte si odpolední pohody.
1: Pracovní týden tudíž za váma a možná, že se vám úplně čirou náhodou něco povedlo. Jakože omylem. Máš nějaký takovýhle případ?
0: Mně se třeba omylem povedlo otěhotnět, ale jsem ráda za to, jo.
1: To je vidět, jak my dva jsme jako propojení, protože mně se omylem podařilo splodit moje první dítě.
0: Ale jak jsme za ně šťastný, ne?
1: No jasně.
0: Faktoráci, my se vás ptáme, včera jsme řešili téma, že uklízečka v Krumlově omylem vyhodila 200 000 do koše, který si tam omylem nechal pán strčený pod madrací, že jo? Takže nás zajímá, co vám se omylem povedlo nebo nepovedlo.
1: Pochlubte se nám, jaký jste šťastný nebo nešťastný náhodou. Hoďáci. Náš WhatsApp sem do studia má číslo 724 883 596 a pošlete klidně i hlasovku.

0: Centuries a Fallout Boy na Hit Radio Faktor. Dobré páteční odpoledne všem. To se říká mnohem líp páteční odpoledne než pondělní, že jo?
1: Se spolehni. My jsme se vás ptali a chtěli jsme, abyste nám dali vědět na náš WhatsApp, co se vám omylem povedlo nebo nepovedlo. Tak ty tam máš ty vzkazy.
0: Eva napsala, že si omylem objednala dvoje boty a že jedny měla vrátit a nevrátila. Evi, to je úplně normální.
1: Tak počkej, Evi, jako jo, tohle je několikanásobný příběh mojí kolegyně Jany Křížový, jo, protože kdyby si viděla, kolik tam má doma, možná omylem a možná i záměrně bod z takovýchhle případů.
0: Ne, já jsem si objednala teď naposledy, abych ušetřila, protože to byl zimní výprodej a já nosím pořád stejný styl, tak jsem si objednala troje zimní boty na příští rok, na další sezónu, s tím, že dvoje vrátím.
1: No? Ne, nevrátila.
0: No nevrátila, no. Protože by se to nevyplatilo, oni fakt byly levný. Jo.
1: Co tam je dál?
0: Pavla ta napsala, a to se mi líbí, to něco podobného se vám možná stalo taky, faktoráci. Chtěla jsem poslat fotku kamarádce, ale poslala jsem ji třídní skupině. To jsou takové ty věci, že chceš něco někomu napsat a pošleš to omylem někomu jinému.
1: Pavlo, naštěstí si neposílala nějaký hambatej obrázek nějakému vyvolenému, jo? Protože posílat hambatej obrázek a poslat to na třídní skupinu, to je konečná, jako za to ti ručím.
0: No já myslím, že tatínci by to volajkovali.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
10: Kam to všechno dát?
9: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
10: Snadno dostupné a monitorované.
9: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
11: Net, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
12: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
11: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
19: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakup koupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Hit Radio.
6: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Dance with somebody, Amando Dio na Hit Radio Factor. Dobré odpoledne včerem jsem chtěla říct zítra, chtěla jsem říct, přejeme a že zítra a udělala jsem z toho včerem,
1: no? No tak, ale všichni to asi pochopili. Zítra je půlmaraton v Budějcích, jo? A s tím se samozřejmě pojí určitá dopravní omezení, a nejen dopravní, ono bude omezený i MHDčko, ale pro Budějčáky, helejte se, jenom půl dne a zase je to pryč.
0: No počkej, to já jsem přesně takovej člověk, vždycky jsem říkala, je to jenom jednou za rok, to zvládneme, protože jsem nikam nepotřebovala, ale milý kolego, zítra bych se kolem 18. hodiny potřebovala vrátit domů z Vodňan a bydlím té nejuzavřenější oblasti a nevím, co mám dělat vůbec.
1: No, tak to si zase chytrá z Vodňan, viď?
0: No, to budu, zítra pojedu chytrá z Vodňan, ale fakt nevím, já jsem ochotná zaparkovat někde jinde, ale jak se koukám, kam se koukám, tak nevím.
1: Počkej, já zkusila si třeba Tesco, tam

0: by mohlo se dát zaparkovat,
1: ne? Jo, to mám jenom 3 kiláky, tak to by mohlo klapnout.
0: Hele, a kdyby si zaparkovala tadyhle u Pouzara a prošla jo, tak, myší dírou?
1: No, tak to mám 4, no.
0: Přes Lávku. Jo, aha. Hele, mně se líbí třeba popis trasa hlavního závodu, jo. Mně to připomíná rakouskou dálnici.
1: Ano.
0: Protože každý pátý slovo nebo šestý je tam otočka. Hele, na Dlouhé Loce otočka, nádražní otočka, Vodní otočka, Blahoslava otočka, Husova otočka. To je jako když jedeš po rakouské dálnici a nejčastější název vesnice je tam Ausfahrt.
1: To je pravda, no. Faktoráci, pevný nervy, klidně nám dejte vědět, jestli vás to nějak omezí nebo ne. A kdybyste mě zítra viděli běžet, prosím vás, tak já neběžím půlmaraton, já jdu jenom domů, jo?

0: Getta tedy svým se Townsend Eye na Hit Radio Faktor 9 minut po půl čtvrté. My jsme před chvílí mluvili o půlmaratonu, ale teď o něm chceme mluvit i z té druhé stránky, protože je to samozřejmě zážitek. Zítra má běžet, víš kolik běžců?
1: Já vím, že na jednom má běžet 1200 a dohromady snad 6000, nebo kolik to bylo?
0: 8.
1: 8 dokonce.
0: 8 tisíc běžců a k tomu spousta podporovatelů, kteří třeba budou někde mávat, zdravit a podporovat. Já jsem teď koukala na Instagramu na stránky Morning Run a tam je, že bude zdravící zóna u Zátkovy vily, tak já když se dostanu z těch Vodňan, tak vám tam budu mávat určitě taky domy a spol, jo?
1: Hele, ale taky byste mohli večer přijít do Žižkárny, to jsou ty bývalý kasárna, když se jede k Merkury, k nádraží. A tam pro vás bude afterparty, určitě to bude ve znamení nějaký regenerace po tom obrovským výkonu.
0: Jo, alkohol uvolňuje, to je pravda.
1: No jasně, ale spousta dobrýho jídla, když tam přijdete s medailí, tak samozřejmě máte vstup gratis, ale jinak, když byste tam chtěli zajít jenom tak jako pokecat nebo zapařit s těma lidma, co běželi, tak symbolických 150 korun a budou tam DJs, chill zóna, samý dobroty, spousta pití, jo, dobrý to bude.
0: Je to afterparty pro všechny, tak si raní zaběhnout.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka Ašop roku přináší...
7: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running.
18: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na...
20: Firma na zážitky.
18: CZ.
21: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. A Max Mobil CZ.
22: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích?
1: Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
19: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
22: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Heaven, DJ Sammy a Janů na Hit Radio Faktor. Za 2 minuty budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Stále si dávejte pozor na E55, nebo chcete-li na hlavním tahu 1/3 za Kaplicí u Hauseru je nehoda, probíhá došetřování. Za Pískem ve směru na Záhoří je v serpentínách odstavené nákladní auto a překáží, to je silnice 29. Cyklista se vysekal na silnici 105 kousek za Týnem nad Vltavou u obce Cihelny a v Číměři na Jindřichohradecku pozor, absolutně čerstvá zpráva, minutu stará, je tam policejní hlídka a číhá na vás. Díky za zprávu, možná, že se ještě pořád zdržíte u Třeboně, když jedete od Lišova, od Budějc, klidně nám dejte vědět, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
15: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Bricknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda ODS Kupka řekl, že tím chce zabránit uvolnění dotací tam, kde na to není nárok. Dluhy domácností v Česku u bank se v dubnu meziměsíčně zvýšily o zhruba 24 miliard na 2,67 bilionů korun. Dluhy domácností u bank se trvale zvyšují od února 2016. Většinu dluhů domácnosti tvoří úvěry na bydlení. V dubnu to bylo 77%. Letní koupací sezóna v Česku pomalu začíná. Třeba v Hradci Králové už zítra otevře své brány oblíbené koupaliště Flošna. Kdy tam mohou lidé přijít, ví mluvčí radnice Kateřina Malá.
16: Otevřeno bude denně od 10 do 18 hodin a s příchodem letních dnů se otevírací doba bude postupně prodlužovat. Co se týče novinek, to nejvýraznější je výstavba nových toalet v blízkosti dětského bazénku. Objekt se nyní dokončuje, hotovo by mělo být přibližně v polovině příštího týdne.
15: Nové toalety začnou lidem sloužit zřejmě od začátku července. No a fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu s fotbalovou Spartou o další rok. Během sezóny po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky opce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování.
17: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Jestli půjdete někam v noci, tak se oblečte na nějakých 10 stupňů, bude jasno, později se zatáhne, ale myslím si, že v noci vám to bude úplně jedno. Spíš vás určitě zajímá sobota, bude stejně krásná, teploty 24 až 27, ale počítejte s tím, že se může objevit déšť, nějaká přeháňka a možná i bouřky.
13: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne všem, 2 minuty po 16. hodině. Jana a Jirka.
1: No a my se podíváme spolu na Never Ending Story, a Dynamo to... České Budějovice.
0: Ano, nebude to ten film, který máme rádi, ale bude to situace kolem českobudějovického fotbalu, která se zase změnila. Tak počkejte chvíli, teď je tady Poetika.

hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky.

0: Chtěl bych být jako Lady Gaga, ta na Hit Radio Faktor udělá abrakadabra, zamává kouzelnou hůlkou a najednou má celý svět u nohou. Mně by stačilo třeba, já nevím, umět například ovlivnit tu situaci kolem Dynama a nahrát tak fanouškům, aby konečně mohli chodit na pořádný prvoligový fotbal v Českých Budějovicích, mít plný stadion a neřešit problémy, že třeba na utkání přijede cizinecká policie a vybere půlku šatny. Jako.
1: Uvidíme, blízká se na lepší časy. Četla jsem na Facebooku Petra Maroše, což je náměstek paní primátorky, že Budějce budou hrát třetí ligu. Oni jednali s SK Dynamo, s tou paní Enke, nebo jak se jmenuje to, se omlouvám, Neke. To nevím přesně, ale nedomluvili se, takže město ohlásilo vznik nového klubu se zaměřením právě na třetí ligu, s tím, že chtějí hned postoupit do druhý, hned jak to půjde, a že mají podporu fanoušků i bývalých hráčů.
0: No, podeď, tak prosím vás, hlavně, ať už to nějak dopadne, my chceme šťastný konec, máme rádi prostě happy endy, no.
1: Uvidíme, snad už je to poslední díl a pak už vám budeme moci přinášet jenom dobré zprávy, ale slíbit to fakt nemůžeme.
0: Počkej, poslední díl, ono už jako ani snad nižší ligu to nejde hrát, ne, v tomhle tom stavu.

0: Nádherný páteční song Get Lucky, Daft Punk a Pharrell Williams na Hit Radio Faktor. Jestli jste teď v autě, tak doufám, že se tam taky máte nádherně.
1: No, je to složitý při pátku. Máme tady dvě čerstvé nehody, které nám hlásí policie. Jedna je na Prachaticku u obce Radhostice, tam se vysekal cyklista. Je to podobný případ jako u obce Cihelny na silnici 105 za Týnem nad Vltavou. Čerstvá nehoda je v Bavorovské ulici ve Vodňanech. Tam si dejte pozor, je to přímo v centru, zasahuje tam u toho hlídka policie České republiky. Taky se nám ozval náš posluchač Víťa a má pro nás čerstvou informaci ze silnice z hlavního tahu, jakoby z Budějc na Třeboně dál na Hradec, tak v Třeboni před Kruháčem už opět ta kolona narostla a sahá až ke Dvorcům, tak jestli počítám správně, je to 2 kilometry a kousíček. No tak hodně trpělivosti, popojíždí to fakt hodně pomalu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Vrátit se v čase? V Českém Krumlově můžete. Fotografie Josefa a Františka Sajdlových vyprávějí příběh Šumavy a Českého Krumlova. Každodenní život, práce i zaniklá místa ožívají v jedinečných snímcích. Výstavu doplňují autentické předměty ze sbírek. Navštivte výstavu v regionálním muzeu v Českém Krumlově a zažijte minulost na vlastní oči. Více na muzeum.cz.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral.
13: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
15: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Apace na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne, za 2 minuty bude 4:30. Já jsem tady s Jirkou samozřejmě, jak jinak, a teď jsem mu řekla, že mu dám téma, aniž bych mu dopředu řekla, jaké téma to bude, protože on by se zlobil. Tak Jirko, co ten hokej?
1: Úplně jsem to čekal, když jsem viděl ten plamínek v tvých očích. Hele, pro nás letošní šampionát skončil, ať si říká, kdo chce, co chce, tak pořád jsme skončili na 5. místě. To je v rámci celosvětového měřítka docela úspěch, si myslím, medaile, tak jak jsme si na ně zvykli 2 roky zpátky, no, už prostě teďka jako není, no.
0: Kolik lidí na tom 5. místě, respektive kolik týmů?
1: Jenom my.
0: Jo, fakt, takhle to vychází.
1: No, ale bacha jo, domů jedou i Švédi, domů odjeli Američani, prostě jo, tohle jsou, to jsou takový prostě výkyvy, jednou si nahoře, jednou si dole, mě teda velice mrzí ti Švédové, protože já nevím, jestli jste to sledovali, když hráli se Švýcary, tak tam byly některé sporné momenty, dokonce tam byl fatální faul ze strany Švýcarska a vůbec se jako to rozhodčí úplně nechali plynout dál. Takže jako Švédu je mi fakt líto. Přijde mi, že ty rozhodčí letos jsou takový slabší.
0: Ale no, to se nedá ovlivnit. Já to nesleduju, protože jsem slíbila, že to sledovat nebudu. Takže kdo bude hrát o medaile, už se ví?
1: Počkej, dočkej času jako USA klasu, jo.
0: A Švýcarsko asi určitě, ne?
1: No samozřejmě,
0: tak
1: že jo.
0: Budeme držet palečky, ať to štěstíčko tam je trošku v té koncovce.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: bys tomu dal.
1: To je ale rošťák ten Marek. Co takováhle slova my třeba do éteru vůbec neříkáme?
0: Fakt jo, tě.
1: Ladíte Hitra Radio Faktor, modlitba za pátek je za námi. My vás zdravíme i na Lipno, věřím, že vás tam hodně poslouchá. Jdeme totiž do Frimburku, kde se zítra koná velká událost a z toho mám velkou radost. Četl jsi o tom podchodu?
0: Jaká událost? Otvírají tam zase něco?
1: Prosím tě, jak je hlavní silnice ano. Klasicky ve směru na Lipno nad Vltavou, tak tam bude podchod pod ní.
0: Neříkej, konečně, že tam ty turisti přestanou přebíhat přes tu silnici. Já tam jezdím docela často, když jedu tam třeba na nějakou akci. A musím ti říct, že kolikrát jsem měl co dělat, abych dobrzdil, protože, hele, oni jdou v houfu po krajnici a najednou prostě jeden se podívá a nejde, ale druhej se nepodívá, běhne ti tam.
1: Ne, je to super, tady ten podchod samozřejmě zvýší bezpečnost chodců, cyklistů i z rodin s dětmi. A jde tam o to, že je to i důležitý krok v souvislosti s rozvojem Frimburku jako přírodních léčebných lázní, protože Frimburg už letos by mohl mít ten status, že je lázeňské město.
0: Neříkej, takže my nepojedeme do Františkových lázní?
1: Ne, já nemůžu.
0: Ty jsi včera říkala, že by si chtěla do lázní. Já jsem to slyšel. Tady ve studiu jsi to řekla.
1: Ano, já pojedu radši do Frimburku, já nemůžu do Mariánek, do Karlových Varů nebo do Františkových lázní, protože neumím rusky.
2: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
6: Všechno najednou?
8: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
9: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
13: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
14: Řekni to všem!
15: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
17: Jsou tady.
18: Víte, že sem obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Hit Radio Faktor.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Faktor Avicii bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Starší nehoda se řeší u obce Radhostice na Prachaticku. Jedná se o havárii cyklisty. Ve Vodňanech už by měla být nehoda dvou osobních aut v Bavorovské ulici došetřená, ale je tady čerstvější nehoda, která se stala 20 minut zpátky a ta je v obci Lnáře na silnici 177. Je to ve směru na Předmíř, takže tam taky pozor, je tam ťukes dvou osobních aut. Při pátku šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Je tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Státní zástupce Jaroslav Šaroch nepodá odvolání proti rozsudku pražského soudu, který v kauze Čapí hnízdo potrestal europoslankyni Janu Naďovou podmínkou a peněžitým trestem. Vrchní soud v Praze se tak bude zabývat jen odvoláním Naďové. Ta s odsuzujícím rozsudkem nesouhlasí. Den dětí o víkendu připomenou akce po celém Česku. Svůj program chystá také zoologická zahrada Tábor. O co půjde, ví ředitel zoo Evžen Korec.
11: Tuto sobotu v zoologické zahradě v Táboře poskytujeme vstup dětem pouze za 1 korunu, to znamená fakticky zdarma, jako malý dárek ke dni dětí. Bude se pořádat velké množství zajímavých akcí, rozšířená komentovaná krmení.
10: První startuje hodinu před polednem a půjde o velblouda dvouhrbého. Na řadu přijde ale i medvěd barybal nebo surikata vlnková. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. No a dlouholetá opora Slovácka Vlastimil Daníček po nedělní odvetě baráže o první ligu proti Artisu Brno ukončí profesionální kariéru. Klub o tom informoval na webu. 34-letý střední obránce nebo záložník strávil téměř celý fotbalový život v celku z Uherského Hradiště.
12: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: I sobota bude na jihu Čech příjemně letní. Teploměry ukážou v maximech až 27 stupňů, ale počítejte s tím, že bude spíš oblačno až zataženo. Odpoledne můžou přijít přehánky nebo občasný déšť a později se místy vyskytnou i bouřky.
8: Hit Radio Faktor.
0: A po 17. hodině ještě 60 minut s vámi Jana a Jirka. Dobré odpoledne.
1: Dneska má svátek Maximilián, ale taky Maxim, což mi připomíná, že tam mám právě dneska večer šichtu budický Maxim.
0: Mě to připomíná jednoho mýho bývalého chlapce, už jako dávno bývalého, který se taky jmenoval Maxim.
1: Pozdrav, prostě jenom ho pozdrav.
0: A on je z Prahy.

0: Emptiness Machine a Linkin Park na Hit Radio Faktor. Možná i vy zítra budete jako mašina, protože se účastníte Vodafone Run Czech České Budějovice. To je první závod v rámci toho celého běžeckého dne, který nás čeká. Já jsem zrovna odpoledne mluvila s kamarádkou, která se chystá, tak jsem jí říkala, že dostanou tričko Adidas, což ani nevěděla, tak jsem ráda, že jsem mohla šířit dobré zprávy.
1: Tvoje kamarádka má velký štěstí, že sehnala startovačku, protože je absolutně vyprodáno, ale pokud byste se chtěli jenom tak podívat na Čumendo a zažít trošku tu maratonovou atmosféru, tak na náměstí Přemysla Otakara II. V Budějcích je Vodafone Fanzona a tam si můžete zajít, jsou tam pro vás připravený všelaký aktivity a můžete si třeba vyhrát i sluchátka Samsung.
0: Půjčit powerbanku, kdyby se vám vybil mobil, abyste si mohli po cestě dělat selfiečka. Můžete si udělat fotku přímo i tam s nápisem Běh je láska. A pozor, Vodafone připravil i speciální nabídku, pokud s aplikací Ranček přijdete do prodejny Vodafonu v IGI až do 7. června a koupíte si tam nějakou novou službu od Vodafonu, tak získáte chytré hodinky Xiaomi jen za 1 korunu. Mažu stopy.

0: Na Hit Radio Faktor Bloodhound Gang. Říkám si, že takový gang v úvozovkách zítra přijede i do Tábora, protože Baník bude hrát odvetu s Táborskem. Četla jsem, že se sem chystá až 1000 chacharů, což mě překvapilo. Ne, že jich je 1000, ale já jsem asi neslyšela nikdy to oslovení chachar.
1: No, oni si tak říkají, no, baníkovci. Počítejte s tím, že v ulici Kvapilova a v okolí fotbalového stadionu Silon Táborsko budou určitá dopravní omezení a že se tam teda těch baníkovců budou pochybovat neskuteční kvanta. On ten stadion není nafukovací úplně.
0: No, má kapacitu 1200 a když čekají 1000 Aziatů, tak jak se tam vejdou domácí?
1: Tohleto se mělo hrát v Budějcích na Střeleckém ostrově, aspoň by konečně zase bylo trošku plno a vymetli by se pavučiny.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
7: Otevřeno každý den.
6: www.parkhluboká.cz
7: www.parkhluboká.cz.
8: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
9: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
12: Senkor.
13: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. A Max Mobil.cz.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
7: Pak když jste si dali vedle sebe fotku Trumpa a toho buvola, tak to byla prostě jedna ku jedný.
12: Tak jste nepoznali, kdo je větší vůl.
7: Nicméně, normálně bych řekla, že k jeho smůle mu byl podobnej, ale naopak to bylo k jeho štěstí nakonec, protože právě tou jeho podobou si získal extrémní pozornost u strašný spousty lidí a vlastně dokázali zvrátit ten jeho osud, jo? Bojovali za to, aby ho neporazili, aby dál žil, že je prostě vtipnej, že je vzácnej, ať ho teda nechaj, a ono se to povedlo.
15: Dokonce na několika politických mítinzích ten buvol Trumpa zaskočil a nikdo si toho nevšiml.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Na Hit Radio Factor Kato a John Turn the Lights Off, taková pěkná diskoška. Ty dneska hraješ v Maximu, Jirko, dostane se tohle na tvůj playlist?
1: Vždycky. Ono to je song, který si strašně moc lidí dává do storíček na Instagramech. Hlavně teda, když jsou někde na dovolený a svítí tam sluníčko, nebo když si natáčejí storka při západu slunce na mořském břehu, což nás, který musíme být v práci, neskutečně štve, že jo?
0: Ne, vůbec, já to znám právě jenom z Instagramu, protože do diskoték už nechodím. Kam se ale dá vyrazit jinam, to vám teď řekne Matyáš.
2: Kam vyrazit?
3: Kam vyrazit? Do muzejní noci se v pátek připojí například Prachatické muzeum. Od 17 do 22 hodin můžete navštívit výstavu věnovanou málo známé historii Prachatického ostrostřeleckého spolku. Od jehož založení uplyne letos 210 let. Poté bude výstava přístupná až do 4. října. To Prácheňské muzeum v Písku vás zve v pátek na muzejní noc ve znamení zlata, od pohádkového až po skutečné. Program začne v 17 hodin na nádvoří muzea a potrvá do 22. Čeká vás dobrodružná cesta za zlatým pokladem, rýžování zlata, pohádkové tržiště, historické mechanické hry, živá hudba, kejklíř, dělostřelecká show i program pro děti. Strakonický hrad, tak ten ožije v pátek mezi 16. a 22. hodinou pro změnu kouzelnou loutkovou muzejní nocí, která nabídne zábavu pro malé i velké návštěvníky. Těšit se můžete na pohádková divadelní představení, koncerty, tvořivé dílny, workshop vodění loutek nebo výrobu vlastní loutky, no a na pódiu vystoupí například Václav Upír Krejčí nebo kapela Pískomil se vrací.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: 6. ladíte Hit Radio Faktor a i my už můžeme konečně vyrazit na víkend. Nebudu lhát, už se na to strašně těším, je krásný počasí, zítra sobota, co je v kalendáriu?
1: Já začnu trošku z vážnějšího soudečku. 30. květen je Světový den roztroušené sklerozy a já, protože zítra budu na svatbě, tak slunečnici na podporu nemocných s roztroušenou sklerozou zasadím už dneska.
0: Mají se sázet slunečnice?
1: Ano, rozsvítme Českou republiku, to už vlastně je každoroční takový symbolický projekt.
0: Možná by se to dalo spojit i s Dnem tvořivosti, který na zítřek připadá, protože ve chvíli, kdy já budu něco sázet, tak to už je opravdu jako tvořilka.
1: Pokud máte kočku, tak ji obejměte, pač je to Mezinárodní den obětí vaší kočky.
0: A zítra je den předstírání, pokud by se vám něco takového přihodilo, tak to máte omluvený, jo? Krásný víkend přejeme, faktoráci.
1: No mějte se krásně a v pondělí ve 3 ahoj.
0: Ahoj.
2: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
5: Konečně grilovačky.
6: To miluju.
5: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
6: Udělám si sýr na pánev od Madety.
5: Na grilu není spíš na pánev.
6: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
5: Sýr nebo grill?
6: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
5: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
6: Jo, ten od Madety.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Vidět korunovační klenoty z bezprostřední blízkosti? V klášteře Borovany to jde. Do 29. července vás čekají mistrovské repliky svatováclavské koruny, žezla i jablka a příběhy panovníků i tajemství klenotů, které jinde neuslyšíte. Přijďte se přesvědčit. Borovansko.cz.
10: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
13: Hodně věcí a málo místa. To zná každá rodina i každý řemeslník.
14: Kam to všechno dát?
13: www.uskladním.cz. První samoobslužné sklady v Budějovicích.
14: Snadno dostupné a monitorované.
13: A už nikdy nebudete řešit, kam co dát. Objednejte si svoji skladovou koji právě teď na www.uskladním.cz.
15: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
19: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu.
17: Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
20: Hit Radio Faktor.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, připomínám komplikace, které se pojí se zítřejším půlmaratonem v Budějcích. V okolí centra dojde k uzavírce několika ulic, a to hlavně od 6:30 v podvečer do 10:30 do večera. Pozor na to. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Rádio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Auto Strakonice zve své příznivce na Den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak není ohrožena, zjistil to Energetický regulační úřad. Trh je podle něj teď stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o výskytu klíšťat po celém Česku. První výsledky ukazují, že lidé na ně často naráží nejen v lese. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
10: Prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Dalších zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
9: Více informací najdete na webu Klíšťata ve městě.cz. Skoro 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků ale postupně ubývá. Snižuje se i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Kajakář Jakub Krejčí v úvodním závodě světového poháru ve vodním slalomu obsadil 3. místo. Amálie Hilgertová dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci a skončila mezi kajakářkami 11.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
9: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě republiky se objeví občas déšť nebo přehánky, postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na zbytku území. Nejvyšší teploty 22 až 28 stupňů, na horách kolem 18.
12: Tak i když Dominik straší s tím, že sem tam padne nějaká kapka, nic si z toho nedělejte, přátelé. Víkend! To je zásadní, jo? Máme po 18. hodině, s vámi je Kuba Urban a právě teď výběr toho nejlepšího od 80. až po milénium s Rickem Martinem.

I takhle může chutnat páteční večer u nás na Hit Rádiu, přátelé. Chris Ria a jeho Josephine. A já věřím, že dneska děláte něco, že už teď jako, že už vnímáte víkend, jo? Ti, kteří jsou stále ještě po 6. hodině v práci, tak s nimi samozřejmě mám upřímnou soustrast. Jo, zvládněte to, vy, kteří jste na odpolední, protože víkend klepe na dveře a víkend volá. Hudebně se o vás budeme starat výběrem toho nejlepšího z 80., 90. a taky 0. let. A protože už opravdu jako je léto, počasí nám jenom přeje, tak si myslím, že další muzika by vás měla zavést v podstatě na letní hudební festivaly, kde to jako pořádně potřebujete napumpovat, jo? Pump Up The Jam. To je jedna z velká klasika vlastně z konce 80. let, protože tehdy se psal rok 1989, kdy Technotronic v podstatě stáli na zrodu Eurodanceu a toho celého hudebního odvětví, které potom zlomilo celá 90. léta. Dáme si je právě teď. Pump Up The Jam a za pár minut třeba Gareth Gates na Hit Radio. The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: Gareth Gates a jedna z těch klasik, kterou vám hrajeme tady u nás na Hitrádiu. A je to jedna z těch písní, které se objevily taky ve filmu, respektive ona vlastně byla přímo filmová, protože se jmenuje Unchained Melody a stejný film se jmenuje taktéž Unchained Melody. Tak tohle byla malá vzpomínka a my jich dneska budeme mít víc než dost. Hrajeme vám totiž to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let a za pár minut zaspomínáme i na českou kapelu. Pamatujete na Láďu Křížka? Ha, kdo by ho neznal. Ale ještě předtím, než byli Damians, tak samozřejmě Láďa Křížek zpíval s kapelou Crayson a my si je dáme už za chvíli, jejich největší hit Vzdálená.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
6: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
7: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
9: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
8: Když fandění, tak Mironet, klikni dvakrát.
10: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Běžíte Vodafone běh na 5 kilometrů v Českých Budějovicích? Stavte se ve Vodafone zóně, kde vás čekají dárky a soutěž. Rychlost v nohách přeje Vodafone.
2: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
6: Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Před chvíli Crayson, taky Culture Club a teď dohrává French Affair. A tohle byl velký taneční hit, tohle si vzpomínám. Tuším, že se psal někdy rok 2000, možná 2001. Tak vy posloucháte Hit Radio dneska v pátek večer a páteční večery většinou bývají takové jako už odpočinkové, jo? Že se říká, že čtvrtek je malý pátek a pátek je prostě už víkend. Hele, jak kdo? Myslím si, že je řada z vás, kteří v tuhle chvíli Hit Radio ladíte ještě v práci, jo? Tak pro všechny páteční podvečerní pracující určitě za pár minut třeba Queeni I Want It All a nebo taky Era a Ameno. Což je mimochodem teda píseň, která se jako úplně vymykala totálně všemu, protože to jsou takové ty chorály, to jsou zpěvy a kromě Ery tehdy frčela taky Eňa, možná si na to vzpomínáte, prostě něco, co bylo úplně mimo hudební žánry a přesto se to v rádiích okolo toho roku 2000 objevovalo. Tak tohle je vlastně konec 90. let, Era a Ameno, pojďme na to zazpomínat a možná si pamatujete, že jste pro tohle třeba hlasovali i v hitparádě ESO tehdy na Nově. No jo, vždycky o víkendu to dávali.

0: Mimochodem vlastně skvělá páteční věta. I want it all. Chtěl bych něco možná víc. Rovnou třeba celý víkend. Chtěl bych prostě všechno, I want it all, chtěl bych dobré počasí, dobré jídlo, chtěl bych spát, chtěl bych, já nevím, navštěvovat kamarády, prostě nic nedělat, můžete, teda alespoň v to doufám. Za pár minut nás čeká další skvělá muzika, zazpomínáme na album Confessions on a Dance Floor, které vydala Madonna, mimochodem už vlastně připravuje druhé pokračování, které se jmenuje Confessions 2 a bude taky z tanečního parketu, ale tohle je ta vlastně původní deska, z toho single Secret. No a přidáme taky jednu velkou českou klasiku. Svišti na golfovém hřišti a Chaos budou za chvíli.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
5: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
8: Start, plyn, výkon. Motor chce té činné kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Service, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Service, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Service, vaše stroje v kondici.
9: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
10: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
14: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: ptáci. Ohrožujete golfový průmysl. Jste moc zákazní. Jste škůdci. Vyhubíme vás a vaši úlohu. Potravinovým řetězci převezmou Chris.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Auto Strakonice zve své příznivce na den otevřených dveří. Představíme nový model vozu Volkswagen T-Roc. Vozy si můžete vyzkoušet při testovací jízdě. Pro děti je připraven skákací hrad, malování na obličej nebo soutěž o mobilní telefon. Občerstvení je samozřejmostí. Uvidíme se 6. června od 9 do 15 hodin v autosalonu Volkswagen. Auto Strakonice na Písecké ulici, směr Praha.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Páteční večer po 7. hodině s vámi na Hit Radio Kuba Urbana a hudebně si dáme právě teď legendu Rock Seťáci.

Výběr toho nejlepšího z 80., 90. a taky 0. let, ale tohle byla typická 80. a konkrétně Cyndi Lauper a její Time After Time. V těch velkých hudebních legendách budeme pokračovat, akorát se přesuneme o pár let zase dopředu, konkrétně na začátek 90. let, protože já tady mám píseň, která zažila poměrně takový jako... Řekl bych i skandálek, jo, v roce 1990 Vanilla Ice totiž vydal skladbu Ice Ice Baby, jo, asi všichni známe. Silně tam vysemploval ikonickou basovou linku ze skladby Under Pressure od Queenu a Davida Bowieho, kteří to vypustili tehdy v roce 1981. Zvláštní na tom celém případu bylo to, že Vanilla Ice zpočátku tuhle jasnou krádež jako absolutně a notoricky obhajoval a říkal, že to jsou jiné tóny, že to je vlastně něco úplně jinýho a že to vůbec neměl jako v zájmu nějak ukrást a tak dál. Nicméně nakonec se prý mimosoudně urovnal, což vedlo k masivním tantiemům a hlavně spoluautorským titulům. To znamená, takhle vlastně zněla ta vysemplovaná skladba, to znamená ten originál Under Pressure. A teď mi neříkejte, že ten Vanilla Ice to nevykradl vědomě, jo? Protože právě teď si dáme jeho Ice Ice Baby a jenom to posuďte, protože podle mě je to totálně, ale úplně stejný. OK, Hit Radio s vámi a tohle je Ice Ice Baby a Vanilla Ice.

0: vám právě teď na Hitrádiu Nelly Furtado, nebo respektive dohrála Nelly Furtado. A ona trošku nečekaně, ale přišla vlastně s velkým comebackem. Není to tak dávno, co Nelly Furtado řekla, hele, dobrý, koncertování už mám dost, už nechci koncertovat. To ovšem neznamená, že bych nevydávala novou muziku, to je pravda, to řekla. A pozor, zcela nečekaně vydala nový single, vlastně na to nikdo ani neupozorňoval, ani na to nikdo netýzoval. A v 47 letech se vrhla na hudební, vlastně jako úplně jinou odnož, kterou podle mě za svůj hudební život, za svou kariéru nikdy neskoušela. A to je houseová elektronická taneční muzika, hotová na festivaly, jako třeba Beats for Love, Tomorrowland a tak, protože dala se dohromady s kanadským elektronickým duem, které má přezdívku DVBBS a společně vytvořili fakt jako pořádnou tucárnu. Takže, přátelé, Nelly Furtado rozhodně ještě neřekla poslední slovo. My si za okamžik dáme návrat do 90. let, MC Sar a Real McCoy and Not The Night a čekají nás taky Texas a Summer Sun.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
10: Přesně, je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
9: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
10: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
11: Prior je tady totiž pro vás.
12: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. Unicredit Bank.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
7: CZ.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Kapela Texas, tu jsem já poslouchal jako velmi, ale velmi rád. Tohle je jejich asi nejznámější single Summer Sun. Vy posloucháte Hit Radio a výběr toho nejlepšího z let 80., 90. a taky 0. Mimochodem, přátelé, jsou to písničky velmi známé, jsou to písničky, u kterých se nám vždycky vybaví nějaká ta faktická situace, třeba z mládí, z dětství, diskotéka, první dovolená, školní výlet, auto bez klimatizace, že jo, Walkmany, vypálená CDčka a tak dál a tak dál. Ale když už jsme u toho, jak se vlastně ta doba mění a jak se třeba za posledních 30 let jako vyvíjela a změnila, tak si představte, že velké platformy jako Netflix a Spotify teď čím dál tím více tlačí video podcasty. Takže už vlastně jako nestačí, že si podcast pustíte do uší, ale teď byste se na něj měli při nejlepším jako ještě dívat. To znamená Spotify, služba, která vám vlastně celou dobu nabízela jenom hudební obsah, tak teď už nabízí i video obsah. Je to docela zajímavé. To znamená, když si řeknete někomu, že jdete si něco poslechnout, už to nemusí úplně znamenat vyloženě to, že si jdete něco jenom poslouchat, ale už se na to pravděpodobně budete i dívat. Samozřejmě nejlépe ve 4K a s velkým datovým objemem, že jo? Takže naštěstí tady zůstávají takové jistoty, jako je rádio a Hit Radio, jo? My vám budeme vždycky jenom rád a kdybyste se na nás chtěli podívat, vřele doporučuji, mrkněte se na naše Instagramy, najdete nás na sociálních sítích. Prince za pár minut, ale ze všeho nejdřív Matěj Rupert a jeho parta Monkey Business pro všechny naše kamarády.

0: Brouzdáme těmi nejslavnějšími hudebními lety. To jsou osmdesátky, to jsou devadesátky a to jsou také hity z milénia. Prince nám dohrál a dospíval u nás na Hit Radio. No a já vám takhle vlastně lehce před 7:45 můžu za chvíli nabídnout jméno, které jsme kdysi dávno slýchali poměrně často, ale pak už se po něm jaksi slehla zem. Říká vám něco italský zpěvák Tiziano Ferro. No jistě, oblíbený mimo domovskou Itálii v ostatních zemích, jako měl obrovské hity a jeden z těch, který bodoval na celém starém kontinentu, tak byl Perdono. Tak možná si zaspomínáte na svoji dobu, kdy jste třeba chodili do školy, protože tohle se opravdu hrálo úplně všude. No a do té doby, než nám odbije 20. hodina, tak kromě Tiziana Ferra třeba Korona a vzpomínka na 90. Baby, baby!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
3: Tak hurá na Vysočinu.
2: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
3: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
2: Skály a vyhlídky, co berou dech.
3: Rybníky, jezera i koupaliště.
2: Aktivní zábava i adrenalin.
3: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
2: Vysočina má co nabídnout.
3: Stačí si jen vybrat.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
5: CZ. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni vás srdečně zve na oslavy 75 let své historie. Přijďte se podívat a zavzpomínat, jak se škola změnila. Čeká vás slavnostní den otevřených dveří, setkání absolventů, přátel školy i celodenní program zakončený společenským večerem. Více informací na www.ssrv.cz. Těšíme se na vás v Třeboni.
11: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
15: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
14: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
15: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
16: Prior je tady totiž pro vás.
17: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Páteční večer u nás na Hit Radio s vámi Kuba Urban. I po 20. mám pro vás výběr toho nejlepšího od 80. až po milénium. A tohle už je Michael Jackson.

0: Tohle je Cher a vlastně její další z comebacků, ona jich měla několik, tohle byl začátek 90. let a takzvaný Šup Šup Song. No a ten největší comeback samozřejmě přišel až vlastně v té druhé polovině 90., když se vracela s hitem Believe a vlastně se vrátila už v trošku starším věku, ale jako s takovou peckou, že se o Cher začalo všude mluvit. Mimochodem, před chvílí nám hrál Michael Jackson. Byli jste už v kině na filmu o Michaelu Jacksonovi? A nebo si spíš pamatujete třeba, jaké role stvárnila Cher? Protože kromě toho, že to byla skvělá zpěvačka, tak samozřejmě i filmová herečka. Pro mě naprosto ojedinělej zážitek Čarodíky z Eastwicku, že jo? Tam hrála Cher. Potom hrála určitě majitelku klubu Tess ve filmu Varieté. Tam hrála po boku Christiny Aguilery a myslím si, že nezapomenutelná je v roli babičky v Mamma Mia. Tam všude jste Cher mohli zahlédnout. My jsme Hit Radio a hrajeme vám to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let. To znamená, že vám dáme takový ten výběr z hroznů, jo? To znamená ty úplně největší hity, na které velmi rádi vzpomínáte. Jsou to takové ty naše srdcovky. Nevynecháme ani českou muziku. Tady jsou Vanasovy věci a Vlkodlak a za pár minut třeba Atomic Kitten.
1: A pod sem holko, postříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu vstát. Je to týden, pustili mě z basy. Jsi moje hračka,

0: Stejně by mě zajímalo, jakým způsobem přišli na pojmenování Atomic Kitten. To je tak, když chcete říct něco jako třaskavýho, ale zároveň jste to možná trošku přehnali, tak nakonec řeknete, že jsou to atomová koťátka. Jo, že atomová způsobí takový jako rozruch a pak přidáte koťátka a už je to jako v pohodě. Atomic Kitten a Eternal Flame, samozřejmě píseň, která je předělávka, ale která jim hodně, hodně pomohla v hudební kariéře. Hit Radio s vámi a víte co, už za chvíli zase budeme brouzdat třeba v 80. letech a dáme si legendární Alphaville. Kromě téhle pecky Sounds Like the Melody vám určitě za chvíli namíchám třeba Robina Cooka a nebo Christinu Aguileru. Tak stále hezký páteční večer na Hit Radio.
1: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. auto23.cz. Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Konečně grilovačky.
8: To miluju.
7: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
8: Udělám si sýr na pánev od Madety.
7: Na grilu není spíš na pánev.
8: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
7: Sýr nebo gril?
8: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
7: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
8: Jo, jo, ten od Madety.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky.
10: CZ.

Tohle je na Hitrádiu Christina Aguilera. Já si pamatuju, jako malí kluci jsme jí říkali Christina z Akvária. Mysleli jsme si, že jsme strašně, ale strašně vtipný. A dnešním pohledem 37-letého muže musím říct, že jsme vtipní jen nebyli, samozřejmě. Tak přátelé, co? Grillujete? Už jste to vytáhli? Už jste očistili grill? Už jste byli nakoupit masíčko? Nakoupit koření? Už to celé nakládáte a chystáte se na to krásné víkendové grillování? Já doufám, že jo, protože prostě není nic lepšího, než takhle při tom sluníčku, které tak jako... Teď už jako skoro zapadlo, jo, ale jako vlastně, které jako padá hezky dolů, tak při tomhle sluníčku si prostě jako dávat, vychutnávat si ten jako opravdu dobrý steak, který si navíc jako uděláte sami, jo. To si myslím, že je pořádná taková ta chlapská práce, taková ta odměna, jak pozvete toho souseda a teď mu vyprávíte o tom, jak jste si pořídili prostě zase tady ten novej grill a to dělá úplně samo, člověče, jo, a teď vám to všichni musí pochválit a... Pak jsme spokojení, no. To se potom usíná s daleko lepším pocitem, přátelé. Tak jestli grillujete, dejte vědět na 777-937-777. Musím se přiznat, já na tom budu velmi, ale velmi podobně, už se těším zítra. Jedna malá holka, to je Martin Kučaj a Proud a za pár minut taky klasika You Are The Voice a John Farnham. Posloucháte Hit Radio, dobrý večer. Jedna.

0: Od 18. hodiny jsme brouzdali těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky 0. let. Tradiční Hit Radio Klasik vám hraje vždycky v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek mezi 18. a 21. Zkrátka to nejlepší z těchto tří hudebních dekád. Musím vlastně říct, že jsme dneska nehráli Britney Spears, což napravím za chvíli, Baby One More Time. Ano, tu Britney Spears, která tehdy byla jako absolutní hvězda. Myslím si, že měla před sebou jako brutální kariéru. To, jak se chová teďkon, to už je otázkou, no je jako nedobře se na to úplně dívá. Holka už si asi po čtvrtý smazala všechny sociální sítě, teď jí znova ve státek chytili s alkoholem za volantem, takže jako nic moc, no. Ale dáme si single z její největší slávy, nebo z dob její největší slávy, pak nás taky čeká Eminem anebo Pretenders, no zkrátka výběr skvělý muziky. Já se s váma rozloučím, blíží se 9. večer a to znamená, že se zase někdy uslyšíme. Kuba Urban vám přeje krásný víkend. Z Hit Rádia, ahoj.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
4: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
3: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
4: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
8: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
9: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.

0: ratata, trička, ratata, ratata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
1: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
0: Amax Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK. Amaxmobil.cz.
4: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.